0: Noc plná hvězd. Vážený pane D'Artagnane, od chvíle, kdy jsem překročil hranice Francie, od prvních kroků vaší krásnou zemí, myslím na vás. Chci, abyste to věděl. Jsem tu vaším hostem. Ne, nebojte se, neplynou vám z toho žádné závazky a žádné povinnosti, ale chci, abyste věděl, že jste to byl vy, kdo mne k té cestě vyzval. Vyzval? Ano, vyzývá jste často, vím to, víte to i vy. A jedno vyzvání bylo smělejší a půvabnější druhého. Ale k cestě? K návštěvě? Nemůžete to vědět. Bylo to v Mainku. Ano, bylo to v Mainku. Ale kdo by si všiml kluka na ulici? Kdo by si všiml kluka, když se zbíhá dav ve chvíli hněvu? Začínal duben. Roku 16.25. bylo pondělí. A vy jste přijel z Tarbes. Jel jste na svém koni, na jednom ze tří darů vašeho pana otce. A celou tu cestu jste ujel se zaťatou pěstí. Každý úsměv jste chápal jako urážku. Každý pohled jako vyzvání. Ano, bylo to v Mainku. Ale sotva jste si nemohl všimnout. Sotva jste slyšel, viděl, vnímal něco jiného, než toho muže, který s drze chladnou tváří prohlásil o barvě vašeho koně, že je to barva častá u květin, však dosud velmi vzácná u koní. A pak jste tasil. Viděl jsem zablísknutí vaší zbraně a viděl jsem, jak vás pak odnášeli zbitého do bezvědomí kuchyňským nářadím. Poražen? Ne. Byl jsem s vámi, při vás, u vás. Foukal jsem do vašich ran a šel pak s vámi dál. Běžel jsem za vaším koněm směrem k Paříži. Naštěstí se mu dalo stačit. Ne, neberte to, prosím, jako další narážku na jeho schopnosti. Spolu s vámi jsem pocitoval hněv při každém úsměšku a byl vám v patách i nadále. Vím, jak jste byl přijat panem de Treville. Viděl, slyšel, cítil. Odpuste vzrušenému a ještě dneska vzrušenému chlapci. Váš spěch za zahlednutým mužem z Mengu a prožil s vámi to trojí zdržení spojené s trojí výzvou. Átovo rameno, Portův pás a kapesníček pod botou aramidovou. Paříž není přece k čertu dlážděna batistem. A znovu jsem si opakovával tu vaši hrdou omluvu u Carme des Chaux, u bosých karmelitánů, tu vaši omluvu těm třem, kteří tu stáli na chystání na vás a se kterými jste se měl postupně utkat. Prosím vás za odpuštění, nebudu-li moci učinit zadost vám všem třem. Pan Athos má první právo mě zabít. A vy, pane Porthe, budete patrně zkrácen ve svém nároku. A vy pak, pane Aramide, skoro jistě o něj přijdete. Tedy mi, pánové, odpustíte ovšem jen toto. A teď pozor. Znovu a znovu. Posté mi ta věta zněla jak ocel kordu. A ještě po letech, tím jsem si jist, bude znovu schopna rozhoupat srdce v krásném poplachu. Ta chvíle před soubojem, pane D'Artagnane, ta chvíle u zdi kláštera má pro mne sílu téměř milostnou. Všechno je rozhodnuto. Patříte k těm třem už od počátku, ba před ním. Jste jejich a oni vaši už v okamžiku střetnutí, ve chvíli výzvy. Ta chvíle před soubojem má v sobě náboj jistoty. Přesladké jádro bezpečného vědomí, že dobrá věc je obsažena v nedobré. Že hořká slupka všeho zlého je nabita až k prasknutí šťavami šťastných rozuzlení. Pak přijdou gardisty, vojáci pana kardinála a stačí nepatrná chvilka. A vy se řadíte k těm, kdo vás urazili, které i vy jste urazil, kteří se hotoví vás tu zabít, které i vy byste chtěl zabít, řadíte se k ním a vrháte se jak rozlícený tygr na pana Žisaka, který je dobrý šermíř, či, jak se tehdy říkalo, šermířský labužník. Kdo by se kolem sebe ohlížel? Kdo by si všiml kluka, který se plete mužům pod nohy? A tak se stalo. Jen tak se mohlo stát, že jste mne poranil. Nevíte o tom, jak byste mohl. Nechci vám připomínat svoji ránu. Nebo dokonce snad vyčítat tu kapku krve. Nestálo to za řeč ani tehdy, tím méně dnes. Ale chci, abyste věděl. Zasáhl jste mne hrotem svého kordu. A jízva po té staré, nehluboké, dávno zahojené ráně mne pálí dosud. Pálívá. Je to krásná jízva. Vede od paměti k srdci, od srdce k paměti. A obojí mu občas připomíná glukovský úžas oné dávné chvíle a obojí mu občas vyčítá. Zlenivělo si srdce. Zahálíš paměti. Ustupujete oba a vlastní vinou slábnete. Ne, nechci vám, pane D'Artagnane, připomínat tu svou ránu. Chci vám poděkovat. Zasažen provždy, věděl jsem už tehdy, musím do Francie. Byl jste první, kdo mne k té cestě vyzval. A já od prvních kroků vaší krásnou zemi.
1: Koleje běží přes širou pláň, sejdou se stěží, to je jen klam, kde obzor končí, zase začíná. Cesta pražců tím kovem značená, kolejní ston, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejní ston, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Výhybky duní, z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

věc gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejnic gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Slunce se chýlí a sklání níž.

0: Vracím se tak rád. Kolejný stong zní jako zvon. Kolejný stong zní jako zvon.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

0: Noc s hvězdou.
1: Návštěva cirkusu. Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měli za týden ženit, neviděli cirkus. Ne snad, že by do města ještě nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až jednou se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince a to hned na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil rezolutně. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť je záležitost jedince, kdežto návštěva cirkusu je věcí kolektivu. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísnila zvířata a snědí chlapci v maringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. To vše přispělo k tomu, že o cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i sele. Proto si málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně ho navštívil jen vylosovaný šťastlivec a doma pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určilo silně krátkozrakého strýce Síbu a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. U nás se nic takového stát nemohlo. Šli jsme do cirkusu pěkně všichni a mezi svými těly propašovali do stanu i bratrovu nevěstu a dva svědky. I když jsme byli v lóži trochu namačkáni a tlustý svědek musel vzít svého tenčího kolegu na klín, netrpělivě jsme vyčkávali začátek představení. Zazněl úvodní pochod. Kapela nebyla z nejpočetnějších, ale oba muzikanti, harmonikář a dirigent, dělali, co mohli. Manéž se pak zaplnila artisty. 5 tornádo do ní vběhlo tak rychle, až oci ulétl klobouk. Tento náhodný trik sklidil nečekaný potlesk a tatík se musel děkovat. Skutečně ani nám nemohl vymluvit, že není z tornádo smluven. Nevěsta se dokonce urazila, že ve svatební den dělá tchán v cirkusu šaška. Mezitím už varietní umělci pochopili, do jakého místa stanu mají soustředit svůj um a v které lóži mají hledat dobrovolníky. Otcova příhoda s kloboukem zkrátka vtáhla naši rodinu do víru představení. Potřebuji holohlavého pána, zvolal z manéže kouzelník, jen tak těkl okem po stanu a zaparkoval pohled do naší lóže. No, třeba vy, občané, vedle toho umělce s kloboukem. Vyzvaným byl děda. Nastalo trapné ticho, alespoň v naší rodině, jinak tribuny řvaly smíchem. Děda se stoupil jako hypnotizován a kouzelnický praktikábl. Nikdo z rodiny do té chvíle nevěděl, že toho má tolik v kapsách. Postupně mu z nich kouzelník vytáhl. Myš, vajíčko, růži, kombiné, 20 svázaných šátků, králíčka a z nosu holuba. Kouzelníkovi se v dědovi zřejmě zalíbilo a předvedl s ním ještě celou škálu triků. Hambou jsme se propadali, když si zakladatel rodu sedl opět mezi nás, mokrý a s natrženým sakem. Číslo skončilo a hudba hrála valčík. Zdálo se, že na naši rodinu konečně hlediště zapomnělo. V tom se děda začal vrtět a jezdil si rukama po těle. Pak se vymrštil a do pauzy zařval. Vzal mi peněženku a hodinky. Takové davové nadšení jsem v životě neslyšel. Také děda, ač skutečně bez peněz a hodin, se musel děkovat, nehledě k tomu, že několik dětí si k němu přiběhlo pro podpis. Tím děda přišel na to, že mu kouzelník ukradl i plnicí pero. Bratr s nevěstou se znechuceně zvedli a razili si cestu ven. Byla to jejich chyba chtít odejít v naprostém tichu, když vzduch rozechvíval jen údery Lasa, král prérie Velký Bill. Přitáhl si oba snoubence, sevřené do smyčky provazu, až k sobě. Dav šílel. Otec, kterého okolí považovalo za našeho principála, přijímal gratulace. Tak skvělou režii, poznamenal hlasitě jakýsi muž, kdy část komediantů je od začátku mezi lidmi v lóži, to jsem nikde neviděl. Tlustý svědek ještě více zrudl, schodil kolegu s kolenou a křičel. Občane, všechno je trapný omyl, jsme slušná svatba. Lidem se v té chvíli nemohlo zdát nic vtipnější. Klaun, to je klaun. Buráceli děti. Jdu si to s nimi vyřídit, chrčel svědek, vyhrnul si rukávy a vrhl se do manéže, bohužel právě v okamžiku, kdy napoleonský voják hledal do svého děla živý náboj. A tak byl zachránce naší cti vystřelen do koše, zavěšeného u stropu. Pak začala do manéže nastupovat zvířata. Konečně bude klid. Odechli jsme si a pohodlně se uvelebili v lóži, neboť tlustý svědek měl své nové místo v koši. Zvěř a ptactvo defilovalo pomalu manéží. Byla to krásná podívaná, i když se nám zdálo podezřelé, že sloni na nás příliš často kývají choboty a žirafa mrká levým okem. Pak se to provalilo. Našemu utrpení neměl být prostě konec. Papoušek vypuštěný z voliéry ani chvíli nezaváhal, nejkratší cestou dolétl k našemu otci, sedl si mu na hlavu, hladili křidélkem a volal. Meloun, meloun. Snad proto při krotitelově výkřiku, kdo vstrčil Lvovi hlavu do tlamy, otec prořízl stanovou celtu a ještě s papouškem na hlavě vyrazil do tmy. A my všichni opřekot za ním. Kdo tedy tenkrát vsunul Lvovi hlavu do tlamy, netušíme. Ale jelikož tlustý svědek se od té doby u nás neukázal, kdo ví...

poslat mu psaníčko o režné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy, podívej člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle.

vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát, usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě sám. Zrob si draka,

0: Noc plná hvězd.
1: V Národním divadle je založen už léta letoucí takzvaný klub dobráků. Co to je? Je to klub těch, jak říká...
2: To si řekl hezky.
1: Jak říká mistr Kohout, těch šakalů. Jo. A vím, že čestným předsedou byl Neboštík Řepa.
3: A po něm Pepíček Grus.
1: A no tak já myslím na vysvětlenou, co to je klub dobráků. To je třeba, když tady mezi námi vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
3: Ano, to byla moje velká role.
1: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespeareovských rolí, který jsou...
4: Na někoho, koho neměl rád.
1: Baš tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten Grus se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
3: No, já začal být šťastnej.
1: A ten Pašava je šťastný. Říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
2: No, jeden z nejkrásnějších grusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
1: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, když vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
5: To býval taky háslo, to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
1: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky.

tělo je umření. Tohle to všechno se moc pěkně poslouchá.

lidi lidičky. Jaké to mámení? Rozumné.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Hlavní město naléhavě potřebuje nové školy. A tak si mafiáni ze stanu řekli, že by se na tom dalo slušně vydělat. Podle zjištění blogera Tomase Pauknera totiž prosazují nákup školní budovy, která by žákům mohla sloužit nejdříve za 12 let. Mezitím však může sloužit hnutí výnosem stovek milionů do stranické pokladny. Budovu vlastní Zdeněk Hořánek, člen a sponzor stanu, a světe div se, rovněž radní Prahy 6. Objekt koupil před 10 lety za téměř 100 milionů korun. Znalecký posudek města ji nyní ocenil na 235 milionů. Jenže celou dobu snad vůbec nikomu nevadilo, že na základě nájmu a věcného břemene využívá celou budovu společnost Cetin až do roku 2037. Město tedy mělo zaplatit

0: platit stovky milionů za školu, kterou by nemohlo používat. Díky mediálnímu tlaku je návrh prozatím odložen. Paukner ale připomíná, že peníze na nákup stále zůstávají v pražském rozpočtu na rok 2026. Potvrzuje se tak známá pravda, že dozimetrová mafie pod vedením STAN si prostě nedá pokoj a že jde fakticky o mafiánské praktiky, jak říká i Hana Marvanová v rámci probíhajícího soudu s dozimetrovými stanaři. O víkendu jdeme k volbám, kde zřejmě přesto tyhle cejchované kmotry budou opět mnozí volit. Někteří voliči jim zkrátka dají své hlasy, dokud to tady všem nerozkradou do poslední koruny. A najdou se zřejmě i tací, kteří jim klidně dají svůj hlas i potom.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: Co to bylo? Jestli to nebyli vlci.
2: Vlci v gramofonu, to je blbina.
3: Nebo Drákula. Nebo esli.
1: Co?
3: Nebo esli.
1: No?
3: Mám to říct?
1: Sválně.
3: Já to řeknu, ale budeme se bát.
1: Nešť.
3: Jestli to nebyl duch.

0: Noc plná hvězd.
1: Nedílnou součástí návštěvních dní jsou velmi jakostní a humorné povídky, které s nebývalou lehkostí píšeme my dva. Dnes to bude povídka Proč si vést zanedbanou mládež. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme v minulosti, přátelé, učinili. Namísto zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám vyrůstali chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslím. Jsem já rád, že jsem sám prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným dnem samoty. Sběr jsem shromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Černé nad Tisou. A to ještě daleko dříve, než toto místo proslulo utužením družby. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky a i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naší zboží. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil. Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem si polepoval obrázky z Murzilky a pionýrské noviny pravidelně žuchaly na dno schránu. Na zahradě zřídil mi otec kalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře popa. A i jinak mi dal pionýr vše potřebné pro život. U nás doma se o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina Mesárošová, cikánského původu, věděla, co nám schází. A častokrát je pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, kous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O kamčat se povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a imperialistu tvrdým slovem ocovi. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem nikde vodky nenašli. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy. Asi do tajgy. A nemohl nám o půlnoci vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, buď plamének, který děd v srdci zažehl řád, ale maminky ze staré školy, jež teplo Jolky nikdy nepoznali, nás i byli. A laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. A pak přišlo jaro. Joj, to jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržázní děti naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou čočili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebra. To my, pionýři z oddílu Fidela Castra, jde žebra. Slušivém kroji z písní na rtech, celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám vybíjí. A v máji pak, ten nejslavnější, jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic s promyšlenými oklikami vybíjí. Joj, to bylo zpěv. Alegorický vůz s nápisem Amigo Home představující agresora, zrozoval veselý smích a v tom jsme jich zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudr z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá, aby poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích.

trbije do plachy, námořní, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenu, Sulíka, Kaťuša a další. Například písnička frontového šoféra. Já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýru a svazáckého pracovníka na našem obvodě, jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní naučím a tanců kolových do nohou i vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a oddechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a nechce jí zdolám.

0: noc s hvězdou.
1: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče. U mikrofonu redaktor doktor Capec.
2: Pokud vám redaktor doktor Capec.
1: Dobrý den, soudruhu. Lopucho, hlásíme se opět z háje, kde tak krásně svistí a šustí to svadlé listí, že?
2: Ano. Ano.
1: A myslím, že bychom se měli právě zase, jak nám mnozí posluchači psali, že národ miluje sporty, tak abychom zase, jako jsme již několikrát pohovořili o sportu, abychom zase pohovořili o sportu.
2: No tak podívejte se, když národ miluje sporty, tak my milujeme taky sporty.
1: A milujeme národ, že?
2: A národ a co chce lid a národ, tak to my taky milujeme.
1: Jistě, to je správné. No podívejte se, já myslím, že bychom dneska promrskali ještě ty sporty, které jsme nepromrskali, že?
2: No ještě máme na promrskávání toho teda hodně.
1: No například, které sporty, tak namátkou, že?
2: Například ta gymnastika.
1: Gymnastika, to je krásný sport.
2: A to je krásný sport, třeba pokladině, rozkročmo.
1: Nebo rozkročení přes kladinu.
2: A nebo zánožmo přes kladinu. Nad rozkrokem únožmo.
1: To je krásné. No já si myslím, že kladina to je skutečně disciplína velice hezká a že se dost opomíjí.
2: A dost se opomíjí.
1: Podívejte se, já chodívám mnohdy
2: na kladinu?
1: Ne,
2: na hodiny, ne? Nechodíte se
1: právě, no tak já jsem právě
2: kladinu?
1: Nechodím, ale že chodí.
2: Já jsem jednu dívku a ta chodí na kladinu prostě, na hodiny.
1: Chodí do kladiny jako na hodiny?
2: Do kladiny, jo.
1: Jako se chodí.
2: Já říkám, kam jdeš, a ona říká do kladiny.
1: Jako je třeba do houslí se chodí,
2: ano,
1: že jo?
2: Ano, ano, tak po té kladině ona nejen chodí, ale oni se musí i válet pod tou kladinou, ano. Občas, víte.
1: Ona má prostě svou soukromou učitelku kladiny.
2: Kladiny.
1: Ano.
2: Protože ono jí to nešlo ve škole, víte?
1: Nešla jí kladina, no.
2: Tak ta jí dává kondice v kladině.
1: No, kladina je těžká.
2: Kladina je těžká, ta je těžší než bradla.
1: Tenkrát to nebylo ještě, dneska jsme dál. Dneska se člověk může nechat přiučovat i v bradlech, že?
2: V bradlech můžete si dát hodiny na bradla.
1: Ano.
2: A nebo i na ty madla zase s tím koňským... To, nebo koza potom je, to je zase bez madel.
1: Ano, bez madel, ano, jistě.
2: Tam mají několik koní s madlama.
1: Ano.
2: A kozy bez madel.
1: Kozy bez
2: madel. A ty se skáče zase.
1: Bez madel, ano.
2: Ano.
1: No a jako, co byste měl nejoblíbenější?
2: No tak já jsem měl nejoblíbenější kruhy.
1: Kruhy, ano.
2: A kolovadla.
1: A proč se vám to tak líbilo?
2: Já jsem do těch kruhů strkal údy, ano. Buď horní nebo dolní,
1: ano.
2: A houpal se,
1: ano.
2: Sem a tam.
1: To se vám líbilo?
2: To se mi líbilo a do těch kolovadel jsem se taky zašprajcoval vždycky a ono se to se mnou točilo.
1: Ano, ale dělal jste třeba někdy také rozpory na kruzích?
2: Já jsem byl dost často v rozporu na těch kruzích.
1: Ano.
2: I s těma kruhama, hlavně s vyššíma kruhama, ale ještě dokud to nebylo jako to, víte?
1: Ano, ano, jistě, samozřejmě. Tenkrát jako
2: to bylo pochopitelné.
1: Dneska už jako je dneska to něco jiného, že jo, jsme dál.
2: Žádný kruhy nemáme takový.
1: Jistě, takové
2: kruhy. Prosím.
1: No, ne, tak to nechme tohle, to jsme jako zabředli, ale já si myslím, abychom zase dál forzírovali ten sport, víte? Jako například prostě jsou zapomenuté i sporty, že?
2: Jako hrazda.
1: Jako hrazda je třeba velice zapomenutá.
2: No to je pravda.
1: Podívejte se, kdo má dneska hrazdu. Přijdete i do bytu a uvidíte, mají televizor, mají motocykl, mají
2: a hrazdu
1: prostě...
2: nemají.
1: Já si myslím, že každá rodina by měla mít hrazdu trochu.
2: No ovšem, a oni nemají ani šplhadla, ačkoliv šplhat se dneska učí každý od mládí. Už ve škole, víte. Velice málo, když jsem viděl v málo kterých rodinách pro vás,
1: ano.
2: Který by jim vysel od stropu, aby mohli šplhat po tom provaze taky.
1: Ano, no to je jako, já vám řeknu, že já jsem to neviděl skoro v žádné rodině.
2: V žádné rodině, víte.
1: Já pro
2: ani vás... gorodky už nemají doma lidi.
1: Ano, no tak jako jsem tam gorodku jednu nebo dvě mají, ale...
2: Ale ne že by měli... pořádný, aby měli všech...
1: Třeba celý chov.
2: Ano, všech třeba 40 gorotek.
1: No.
2: To nemají.
1: Ano.
2: No,
1: já jsem
2: tak taky už ani nikdo neví,
1: u jednoho doktora
2: jak se to hraje.
1: A ty měli griotku doma.
2: No tak griotky to už mají víc lidí, s tím si taky lepší poradí, víte.
1: Ano, ale gorodky to...
2: Gorodky
1: jako...
2: to prosím, no.
1: A nebo třeba stůl, takový ten...
2: Víte? No tak stůl mají taky málo, víte, na takový to...
1: Takhle na odbědvání to mají stůl.
2: To mají, obědvají oni, jej, to jo, ale to takhle, aby měli stůl na skákání.
1: Ano, takzvaný skákací stůl.
2: Skákací stůl, to je málo kde. Lidé, že používají toho obědvacího někdy, některý
1: lidi. No, nebo
2: lidi,
1: že by víte? Obědvali na tom skákacím,
2: na tom skákacím, no na tom skákacím by se dalo i obědvat, víte? Vždyť taky nábytkové firmy by to měly vzít v úvahu, tohle ty zlepšováky.
1: Že by se prostě koupil skákací stůl.
2: Skákací stůl a pod ním by mohly být ještě i ty gorotky.
1: Myslím si, že jako...
2: Já jsem znal takovou jednu gorotku. No ale ta zase nebyla doma svěčně, no tak o tom nebudeme radši mluvit.
1: No tak ale podívejte se, jsou ještě jiné zapomenuté sporty, jako třeba pasák, že? Nebo...
2: No tak pasáci ty zmizeli právě s těma gorotkama.
1: Ne, já jsem myslel, víte, jak se hrál na pasáka.
2: Aha, jak se vždycky to šmrclo je, do toho.
1: To je obdobná
2: hra. Do toho topůrka.
1: To je obdobná hra, jako je třeba ten golf, ale je to úplně jinak, že? Ale...
2: No jo, tak při golfu, vidíte, tenhle ten golf taky nemají doma, víte lidi.
1: No.
2: Aby měli doma takový ty hole.
1: Ano.
2: A strefovali se do těch dírek, víte.
1: Nebo jamky.
2: No, do jamek, no.
1: Ano. Protože jako...
2: Nemají no, tak, udělaný jamky, no.
1: Já si myslím, že každá rodina by, no, kdo má větší byt, že by tam...
2: Já myslím, že by se to mělo propagovat a i vykřikovat o Spartakiádě.
1: Ano.
2: Udělejte si jamky.
1: V bytě si udělejte jamky.
2: Udělejte si jamky a můžete golfovat.
1: Prosím, že? No, nebo podívejte se zrovna na mátku.
2: Nebo hokej.
1: No, hokej, no tak, že by si někdo... Doma jako to.
2: S hokejkou.
1: To já myslím, že ne, já. Víte, ale jsou sporty, tak ten celkem hokej se propaguje, ale podívejte se třeba, no tak takový sport, no tak mě tak nenapadá.
2: No ten nikdo. Taky je.
1: Tak děkuji vám.
2: Prosím.
1: Naschledanou.
2: Děkuji.
1: A prosím. Děkuji. No.

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon. Ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice. V taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici, v šaškovské čepici, kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly. Barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

ruce krásné paní Marilyn a k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi a ani kapka vína neukápne na podlahu na kachlíkovou.

0: dítě, které má, mě se ztratilo. Jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.
1: Stanice Hvězda.

0: Vidíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Je tomu už 85 let, kdy zemřel sochař, grafik, architekt a mystik. Zanechal po sobě tisíce soch, plastik a grafických listů. Jeho díla najdeme v katedrále svatého Víta v Pařížské ulici i na Hradčanech u Chodkovy ulice, kde stojí jeho podivuhodná vila. Patřil k těm největším osobnostem českého secesního symbolismu, kdy do dřeva a kamene vkládal myšlenky, stejně jako verše na papír vkládá básník. O kom je řeč? O Františku Bílkovi. A právě proto máme o něm celý článek, který připravil Ivan Poledník.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: Rolande, chceš si vydělat 150 korun? No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Varieté. Je tam modní přehlídka, já potřebuji někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není, sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Kouky, dostaneš takové cedulky, srovnané za sebou a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuvkní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do Varieté a Cintl jsem je hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak kouky, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehlám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Krep, moire, breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glazé rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými prskami, firma ta a ta. A jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi desátá manékinka, ohlásil jsem: nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, mirtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku. Cintl šeptal skvůz, hluboký smutek, Rolande! Hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče a nebo manžel. Já tedy honem ohlásil: opravuji, hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další. Mladá dívka oblečená do divadla, malá večerní toaleta ve vlasech fialky, látka, barevný krebdešín, a vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech. Cintl zase z kulis. Rolande, jež, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor. Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny, a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil. Opravuji! To je prosím dáma v polosmutku. A přidal jsem si. To je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova. Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a Cintl si pochvaloval. Ty fajn, ty fajn, člověče. A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování, no ty jsem vždycky zamumlal. Nemohl jsem to vůbec ani přečíst. Obecenstvo se svíjelo smíchem a přímo řvalo. Volám, dáma v podzimním upjatém plášti, kostka, hnědá kabelka a anglické střevíčky. Obecenstvo napjatě očekává, a v tom přihopsá růžolící buclatá blondýnka v koupacím úboru. Cintl v kulisách jako blázen říkal, to je fajn, jej, to je fajn. Ale já byl spocený hrůzou. A tak jsem skončil. Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat a když naposledy spadla opona, přišel ke mně Cintl a povídal, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý. podívej se. Povídám já, ty ubohé manetinky, jak pláčou. Jak můžeš říct fajn, takovouhle vostru jste nikdy nezažili. Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej. Koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat. Nic se neboj, nic se, ať žaluje. Ať žaluje. I on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je. No a tím to všecko zavinil. No. A stejně lidi, člověče, ty se bavili. Tady máš Lande 150 korun honorář. A já mu na to povídám. Ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí. Já vždycky s hrůzou přímo se třásu, která barva zase vidí.

0: Noc plná hvězd.
1: Je tomu 5 let, co se kamarád Orion Marschner vydal vzhůru po Otavě za zlatem. Běžel dobrým vlčím klusem 10 mil vzhůru proti proudu, mají lano otočeno kolem těla a jeho věrná kánoe Ramona ho následovala jako psík. Štěstí mu přálo. Vracel se po týdnu, předháněje proud ranami svého pádla a objemný váček byl pln zlatých zrnek. Hladce projel peřemi Vltava Rývru a Ďáblova propust se mu šklebila vstříc. Kamarád Orion se nelekl žádné propusti. Spoléhal na svoji Ramonu a spěchal nedočkavě, neboť zlato pálilo v záňatří. A tak našla Ramona smrt ve vlnách a váček se zlatem byl pohřben na dně. 24 hodin seděl potom kamarád Orion na břehu u Ďáblovy propusti, chvíle mi klel, chvíle mi plakal pro Ramonu a prales mu oplácel nadávky. Byl zmořen hladem a lítostí. A tu najednou spatří, jak se blíží na své lodici kofila Jim, zvaný Postrach Povltavý, který kradl kamarádům čokoládu z chat a byl vždy dosti rychlý, aby zmizel z dostřelu nejlepším hochům z osady. Hej, kamaráde! Volal na Oriona. Dá se proplout touhle šlajslou? Dá, odpověděl Orion. Já jsem tudy také proplul. Jim se ušklíbl a hnal lodici do propusti. Za chvíli se mohl Orion poprvé za 24 hodin srdečně zasmát, když se kofila Jim vynořil z vln a řasy a větvičky mu visely z fousů. Kojose! Řval vztekle. Kojose, lhal si! Nelhal, volal Orion. Proplul jsem, ale také jsem zvrhl. Kofila Jim se potopil na dno a sebrav největší kus, který našel, vynořil se opět a hodil jim na Oriona. Orion zachytil tu věc a vykřikl radostí. Zlato! Mé zlato! A tiskl váček k prsům, rozběhl se k Praze. Kofila Jim klel, až voda bublala, ale nakonec vydá, že se nedá nic dělat, vylezl na břeh, tichý a se srdcem zlomeným. A od té doby sedává za ponurých nocí nad Ďáblovou propustí, jako sedávala Viktorka nad splavem v Babičině údolí. A jeho truchlivá píseň lká a žaluje hvězdám jeho bol.
2: Se

vyprávění pohnulo hluboce všemi a stačilo k tomu, aby se Matlafousek znovu připlížil a ukradl další uzenku. Neboť hlad počal doléhati silněji na jeho a Budulínkovi útroby. Trampové se chtěli nyní znovu dát do hodování a Forbes sáhl rukou po pletenci, který ležel opodál. Spravedlivé nebe! Vykřikl hlasem, jenž pronikal do morku. Všichni k němu zděšeně pohlédli. Čtyři! Řekli téměř současně. Duch lodi! Vyrážel ulekaně Forbes. Žádá si dalších obětí. Metejme los! Navrhl Bivoy odhodlaně. Všichni souhlasili. Šerif sevřel v pěsti pět sirek nestejné délky. Každý vytáhl jednu. Nejkratší zbyla samotnému Aspirinovi. Jeho tvář byla jako ze žuly. Ani brvou nedal znát své pohnutí. Odhodil širák a přeskočil pažení lodi. Zbohem, šerife! Volali za ním. Zbohem, chlapci! Nezapomeňte, že Jack Aspirin vás miloval. Zbylí Trampové se opět ponořili v mlčení. Jediný Jerry Ping Pong sledoval z předprsně lodi plovoucího šerifa, pronikaje orlým zrakem temnotu, až mu hlava Jackova zmizela na dobro ve tmě. Vydrží-li takto plovat 3 míle k severu, může dosáhnout břehu, pravil k ostatním. Nemyslím, že by pak byl na tom lépe, vrtěl hlavou Čiklec. Severní břeh se hemží podezřelými lidmi a velikými dravci. Sám jsem tam kdysi skolil ze 3 kroků 60-liberního buldoka.

živě do řeči. Víš přece, že jsem teprve letos za jarních dešťů opustil svůj starý srub v polabských prairích, abych se přidružil k vám. Povím ti tady tu historii, řekl Forbes, ačkoliv není ranča po celém toku Vltavy, kde by ji neznali z paměti malí chlapci farmářovi z dědova vyprávění.

0: Noc s hvězdou.
1: Uslyšíte kousíček z Barady z hadrů. Georges a Jehan, tedy Horníček a já, jsme právě přivezli na scénu doktora i z jeho postelí, ve které leží. Hraje ho Kostelka, ale hercem zde je i diváctvo, které svým smíchem zasahuje, inspiruje a udává tempo tenkým uším profesionálních herců. Jinými slovy, je to improvizace na dané téma, improvizace, která se denně může měnit za předpokladu, že herci i diváci táhnou za jeden provaz. Domníval jsem se, že by vás to mohlo zajímat i pobavit.
2: Dovezeme. Mu nechtěli, tak ho vezeme i s mueblem. Tak. Akademiku jsme na místě. Ha! Akademik, tam jsou dva akademiky.
3: Tady je. Já neordinuju. Na dveřích mám ceduly, kdy ordinuju.
4: Jo, ceduly tam máš, ale světlo tam nemáš. Jak to máme přečíst, když tam nemáš světlo?
3: A jo.
2: To je zajímavé.
3: Já to neléčím.
4: Jak to neléčím?
3: Já nemám léky.
5: Mohle, všecko jsme vzali.
2: Všecko
5: máme, hele.
2: Antibiografika.
4: Antibiotický blister.
2: To je.
3: Jo. A kdo pak zaplatí?
5: Co zaplatí, za co?
3: Za noční návštěvu, kde zlaťák předem. Já jsem profesor a je noc.
4: To by ses nestyděl. Peníze, když jde o lidský život.
3: Styděl. Ale jsem profesor a je noc.
4: A já jsem ras a je noc.
2: Hele, a já jsem ponocnej a jsem surovej.
4: I ve dne.
2: Jo.
4: Tak zařvěte na něj, vy máte tak silnější ten organismus a... Zařvěte na něj.
2: Stávej a leč!
4: No ne, to musíte česky omluvit.
2: No, česky. Stávej a leč, no.
4: No ne, co to je a leč?
2: Stávej a leč. Imperativ od slovesa léčit.
4: A jo, jako leč. No. Ty leč.
2: Vykřičník, leč.
4: Víte, že to jsem nikdy neslyšel?
2: Víte, že to snad nikdo nikdy neřekl?
4: To byste řekl.
2: Poprvé.
4: V dějinách? Hergot, leč. A víte, že vědce, teď mě napadá, že plno sloves má takový imperativy.
2: Některé imperativy to se nikdy neřeknou.
4: A musí je mít to sloves.
2: A krač vůbec neřeknete nikdy. A krade se porád, že?
4: To se vžilo spíš.
2: A to se musí, každý sloves se musí mít imperativ, jinak se nedostane do gramatiky.
4: To musí mít.
2: To musí mít.
4: Vykázat, jo?
2: No jej, to máte. A jsou zvláštní imperativy, třeba...
4: No?
2: Hněď.
4: Prosím?
2: Hněď.
4: Hněď. Aha. Mohl byste to užít ve větě, abych pochopil nějak.
2: Jindro, hněď mne.
4: A to je... No jo, aby to Jindra nepoplet, protože... To může být hněď a taky jako hněditi.
2: To Jindra ví, co ona chce. Jindra není vůl.
4: Taky jde o to, co se chce jemu zrovna.
2: No, tak prosím, on může být malý z pokoju, to je pravda.
4: Ano, může jí ohnědit,
2: ani
4: nemrkne.
2: Ano, ona může chtít. Jindro, hněď mě a pak mě hněď.
4: Uhněď mne, nahněď mne a...
2: Nahněď mě.
4: Nahněď mne.
2: Trošku jen.
4: Ano, nahněď.
2: A pak mě dohněď.
4: Ale abys mne nepřehněd.
2: Přehněte šli toho vepř. Bude přehnětěný vepř.
4: No.
2: Petře. Nepřehněď hnědí vepře. Přehnědí šli hnědí vepře. Bude přehněděný vepř.
4: Hněď mi neč. Hněď mi neď.
2: To říká strýc,
4: jo? Nebo teta, podle toho.
2: Ano, ano.
4: Hněď mi neď.
2: Může. A ujec vykřikl.
4: Ano.
2: Hněď mi neď. Neď, hned. Hněď,
4: hněď. Hněď mi zeď a neď mi hněď.
2: Nehněď mi neď, hněď mi zeď.
4: Řekl zeď.
2: Ujcovi.
4: Ano.
2: Pane, řeč, to je marná věc.
4: Krás, to je chrám i tvrz.
2: To je ujo.
4: Tak, a víte, že jo, že jsou takový imperativy, že to neslyšíte, jak je rok dlouhý.
2: No je, je.
4: Třeba je, teď mě napadá, tak jen tak to, takový smrť.
2: No o smrti se mluví dost, bohužel.
4: No ne, vy myslíte smrť s kosou. Já myslel smrť s dž.
2: To s kosou znám z obrázku, že jo, to vím, ale jak nosí to dž?
4: Totiž smrt z dž není vidět. Ale to se vám nestane taková věc, jo, že by se stala. To se nestane. Že byste, dejme tomu, šel. Dejme tomu, že jdete, jo? Jdete?
2: Jdu, já jsem tomu daladu, no. Jo.
4: Dejme tomu, že jdete, jo?
2: No.
4: A jdete takovým nějakým opuštěným, lidu prázdným místem, tak k 9. večer, jo?
2: Po opiši.
4: Prosím?
2: Po opiši.
4: Jo, jo, jo. To je nejlíp. Po opiši. A
2: to je na Klárově.
4: Já vím.
2: Na opiši se to jmenuje ta ulice.
4: Ano, na opiši.
2: Já jdu po na opiši.
4: Po na opiši.
2: A se to jmenuje na opiši.
4: Ano, ano, na
2: opiši. Já jdu po na opiši.
4: Jdete po na opiši, jo? A nikde nikdo.
2: No, po na opiši, když jdu, tak nikde nikdo. Na opiši nikdo nikde.
4: Na opišané spějí už většinou.
2: Na opišní,
4: jo. Na opišanky taky.
2: Na opišné,
4: aha. Ano, na opišní.
2: To se píše s tvrdými. Opiš.
4: Já vím. To není jako opiš.
2: Ne. To je opiš. Něco se mu zdá.
4: Možná, že chléb, sýr a listonoš.
2: Proto se nesmál.
4: Jo, kde jsme?
2: Na opiši.
4: A nikde nikdo, jo?
2: Nikde nikdo.
4: A vy jdete po na opiši, jo?
2: Jo.
4: A najednou, teď pozor, jo? Vidíte to, jo?
2: No vidím, jdete, jo? Já to vidím, no.
4: A nikde nikdo, a teď pozor, najednou někdo podněkud se na vás vyřítí a zařve. Smrť nebo střelím.
2: Tak tohle se mně stát, tak to udělám.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Nejprve nás chtějí otrávit, pak obrat a nakonec zotročit. Spouštějí teď zločinci v úzkých závěrečnou fázi svého plánu? Uvidíme. Každopádně od vakcín mRNA přes hladomor a krach bank se blíží konfiskace majetku a nic není náhoda. Roboty pak máme mít místo otroků. Jak se tomu můžeme bránit? O tom nám píše a varuje nás Mike Adams, který už 20 let komentuje systematickou likvidaci našeho zdraví, bohatství i svobod. Tento velký závod se smrtí však můžeme vyhrát. Máme o tom nový článek.
1: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: vy jste tady sám? Ježíš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Popustme, prosím, uzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant.
2: Cože? Mně se narodila? Snad mojí paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte, jo. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. A kdo je tak dlouhej? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. A kolik, 3,60? Kdo? No dcera, no, samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no to pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. Jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumba? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Kliďas.
3: Prosím? Porodnice, vydavíte, aha. A sestra, no. A trojčata. Ale, ale.
1: A kolikže je jich? Je 3, no, samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka, a maminka?
3: Šťastná, šťastná, no, to věřím, to věřím.
1: Že blahopřejete, jete,
3: no, to se má, to se má.
1: A komu vláho přejete? Jo, mně. No děkuju, já vám taky. Jo. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyříte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, maus.
4: Profesor. Ano, u aparátu. Jak dceruška. A narodila. Rozumím, rozumím. Bohužel moje paní není tuším doma. Aha, no. Ano, já si znamenám. Mojí paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Je dceruška, rozumím? Rozumím. Ano, já jí to vyřídím. Jakmile se vrátí, nazdar.
0: Praktik. Poradnice. A sestřička. A sestřičko, a co ve...
1: Chlapeček.
5: No, sláva, sláva.
1: Sestřičko, a co ve...
5: Paní, zdravá, no výborně.
1: Sestřičko, a co ve...
5: 52 cm, no,
1: klacek, po mně.
5: Ja.
1: Chlapeček. Nešel na procházku, ne? No, já to...
5: Malej,
1: jo. Ja. Sestřičko, a co ve...
5: Jo.
1: Jo, já taky.
5: Já taky, jo. Sestřičko, a...
1: A co ve... Děkuju. A co ve... Jo, já vím.
5: A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina? Já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc. Podnikový ředitel.
6: Ano. Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poručím.

0: fotbalista. Halo, halo, halo, halo, halo, sestřička, jo? Kluk? No to, Sláva, kolik má nožiček? 10, ne, jo, jenom 2. No, co se rád dělat? Ahoj. A závěrem prodavač.
1: Prosím, psala jste si, cože mám chlapečka? Bohužel nemám, chlapečky došly. A že jste to vy, paní, víte co, zeptáte se v úterý, mám se služebník.

tak už se nehněvej, marně že zhledal. Já však chtěl od tebe cokoliv mít a sama od sebe nic bys mi

0: Tenhle ten příběh se nestal na pevnině. Jeho dějištěm je třístěžňová loď. Já chytal služebně cvrčky v Argentině. Přišli jsme Cordillery až do Puerta Mont. Přístavu čekal nás
1: Šavadabdua
0: se svojí družinou nějakej žlůva. Naprosto úplně neschopný lodivod, aby nás převez domů od Puerta Mont.

51 stupňů jižně od rovníku. Zrovna když jsem se chystal preparovat hmyz, brnkli jsme trupem o Ameriku. Zavadili jsme

dneska je zvykem, nevím jak kdysi. Předejít panice, dodržet řád. Na každé palubní nástěnce visí. Tak jsem šel k čerpadlům a začal pumpovat. Pumpuji, pumpuji, šabada vdůva. Po očku sleduji, kde pak je žlůva. A jeho družstvo, co má asi na práci, a jakou pro nás chystá další legraci. Všichni už ve člunech,

jsem na hladině, pod ní polo. Vlny jdou do moře a z moře žádné schody. A není nikdo, kdo by podal sklenku vody.

poslední rychlá služba první pomoci. Šabadadůva, ten už je v suchu, ten už má hubu od ucha k uchu.

0: chová, ten už je v suchu, ten už má hubu,
1: porucha k uchu,
0: ten už má starosti o nový fond, tak šťastnou plavbu

0: Noc plná hvězd.
1: Tak to je Luboš Svoboda, s kterým my se známe poměrně dlouho a jsme rádi, že nás napadlo pozvat ho ke spolupráci s divadlem Semafor.
2: Prakticky se s ním známe
1: od vojny.
2: Od vojny, ano.
1: Já si vzpomínám na vojně, to byl Luboš takový příklad slušného chlapce na začátku vojenské služby. Jsme se ráno sešli na umývárně a padlo tam náhodou neslušné slovo.
2: No ono padlo
1: většinu. Tak Luboš sebral ručník a šel pryč, ani to se nemil. A ke konci vojenské služby to už my jsme zase odcházeli a on tam zůstával v srdečné rozmluvě s Maďary, kteří se v něj doplňovali slovník.
2: Když tě tady tak náhodou, Luboši, to jsem se chtěl zeptat. Taková věc mě trápí. Jestli se nám vaší československé církve nějakým způsobem nedotkne federalizace?
3: Tvý starosti bych chtěl mít.
4: No, já myslím, že Česká ani Slovenská národní rada příliš pánovala neovlivní.
3: A seš klidně.

nakonec tuší, až bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu.

tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů svět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa

0: Noc s hvězdou.
1: Vážený a milý pane Tartarene, dovolte, abych vás pozdravil z vašeho města, abych vás pozdravil z Tarasconu. A abych se vám za co si omluvil. Vy jistě víte, že pan Alfons Dody napsal o vás knihu. Taková věc se neutají. A protože se vždycky najdou ti, kdo vyprávění humorné shledají urážlivým, nepochybuji, že jste byl mnohými z nich na toto dílo upozorněn. Člověk, který byl knihou nebo jenom článkem někde pochválen, se nemusí nic dozvědět. Donašeči neroznášejí zprávy příznivě. A málo kdy se najde někdo, kdo by vám řekl, tam a tam se o vás píše dobře. Ale donašeči bývají ke všem svým ostatním záporům ještě hloupí. A stane se jim, že omylem a díky vlastní nechápavosti přinesou i dobrou zvěst. Představuji si, že tak nějak to mohlo být i u vás. Představuji si, pane Tartarene, jak přicházeli s ustaraně pohoršeným obličejem a oznamovali vám jakýmsi rozhořčeným šeptem, že vyšel zloby plný pamflet, který se ovšem marně snaží tupit vaši odvahu a velikost a slávu vašich činů a tím, jak jistě dodávali další, dotýká se pan spisovatel i cti celého města, okresu a kraje. Dovedu si představit, jak jste byl obklopen hlukem takového zhluku, jak vám jejich křik bránil rozhlédnout se, rozpoznat, zvážit. A jak se k vám jen těžko, protože beze slov a po špičkách blížili ti, kdo z knihy pana Dodeta cítili naopak vanout okouzlený obdiv. Ale možná, že to tak nebylo. Možná, že jsem nesu zkušenosti odjinud a tedy jiné. Možná, že nelze říci, tak tomu mezi lidmi je, protože lidé jsou určováni mnoha silami. A svítí-li, jak se říká, na všechny totéž slunce, je přece asi rozdíl mezi těmi, na které svítí jenom občas, a těmi, na které svítí po většinu roku. Ale teď o mé křivdě. Ach, milý, milý pane Tartarene, zajisté i vy jste chodil nejen do školy, ale do škol. Jste, z četných vašich poznámek, tak soudím, muž vzdělaný a zčetlý. A pamatujete si jistě, že právě věci školou nabízené, bavnucované, hlava odmítá. Jen tak, jen ze vzdoru. I hlava, řekněme, má svoji hlavu, kterou si občas postaví a řekne ne. A toto se stalo s vámi, mně. Slyšel jsem vaše jméno poprvé z úst naší paní profesorky. A první krásné věty vašeho příběhu jsem musel koktat v originále, což všechno vzbudilo mou nedůvěru i mé nechutenství, za což se hluboce omlouvám. Své paní profesorce, vám, i jazyku, se kterým dosud marně zápasím a který ze všech cizích jazyků mám nejraději. Ano, byl jste nám povinnou četbou. Nevěděl jsem, nechtěl jsem vědět, o čem je tu řeč, čeho se týká tato kniha, o čem vypravuje. Bránil jsem se jako léku, který je mi podáván a jehož každá kapka má pro mne všechnu hořkost světa. Polikal jsem větu za větou, každou z nich na několik doušků. Co slovíčko, to potíž, překážka a odpor. A není divu, že smysl, povaha i tvář mi unikaly. A málem unikly. Potkal jsem vás pak po druhé, drahý pane Tartarene, a o tom bych vám chtěl něco říci. Bylo to v Praze, bylo jaro. A Praha na jaře je zvláště krásná. Šel jsem jejími ulicemi, bylo mi z nějakého důvodu dobře a zahlédl jsem za výkladem knihu s vaším jménem. Koupil jsem si ji. Byl jsem už dosti star, abych věděl, že mám nějaké dluhy a dosti odpověden, abych věděl, že je na čase je platit. Koupil jsem si knihu, sedl do kavárny, objednal si víno a začal číst. Znovu jsem začal. Po tolika letech, tentokrát ovšem ve své rodné řeči a tedy bez překážek, číst ty první věty vašeho příběhu. A tu se mi stalo něco, co je vzácné. Bylo mi dovoleno vstoupit dovnitř. Byl jsem přizván. Směl jsem být účasten a postát spolu s vypravěčem na kraji Tarasconu, před třetím domem na Avignonské silnici, před vaším domem, před domem plným cizích krajin, Před domem vaší odvahy a vašich snů. Před domem s baobabem. Bylo mi dobře. Byla to chvíle, kterou člověk žádává a vždycky marně, aby prodlela. A já jsem, jako už tolikrát předtím, pocítil tu nezaměnitelnou vůni vaší Provence. Postal jsem na prahu domu, na samém prahu vyprávění a šel pak pomaloučku dál, zapíjeje ty první kroky šatonevským vínem. Svítilo slunce, obloha byla modrá, víno temně červené a byla neděle. Tam u vás byla neděle. Nedělní ráno v Tarasconu. A já šel s vámi, pane Tartarene, a spolu s ostatními za zvuku trup, rohů, na lov. Ach, slavné, přeslavné lovy taraskonské. Leželi jsme ve stínu studny, staré zdi, olivového stromu, před námi kus dušeného hovězího v rosolu, syrové cibule, několik ančoviček a zapíjeli jsme to některým tím pěkným druhem vína od řeky Rónu, po kterém se tak pěkně směje a zpívá. Ach, krásné, překrásné lovy taraskonské. Čepice létající do vzduchu, salvy ran a sláva zásahů. Kéž by se už nikdy jinak nemířilo. Doušek vína na vaše úspěchy. A čtu dál. Je noc, je jižní noc. Jsme v domě lékárníka Beziketa, kde se zpívá, kde se už po léta zpívá ty hvězdo bílá, tebe zbožňuji. Zatímco u zbrojíře Kostekalda a taky po léta zpívají jinou. Chceš-li jít do země chýší? Je noc, je klidná, vlahá, taraskonská noc. V každém ze zdejších domů zpívají tu svou, ale nejkrásnější, aspoň pro mne, zpívá berní správce. Kdybych byl neviditelný, nikdo by mě neviděl. Žertovný popěvek. Ano, takové jsou písně, pane Tartarene, vašich spoluobčanů. Každý má tu svou, jen vy je máte všechny a všechny zpíváte, ale nad to, vysoko nad to, pane Tartarene, a věřte mi, že jsem to četl se slzami v očích. A co na tom, zda jsou to slzy dojetí anebo smíchu? Jen hlupák by v tom viděl rozdíl. Vysoko nad to je vaše vystoupení se starou paní Beziketovou, při kterém zpíváte dvojzpěv z opery Robert Ďábel od Meyerbeera. Alfons Daudet to popisuje takto. Kdo tohle neslyšel, ten neslyšel nikdy nic. To se mne týká, kdybych žil 100 let. Viděl bych po celý život velkého Tartarena, jak se slavnostním krokem blíží k pianu, opře se o ně, zašklebí se a pokouší se dát své dobrácké tváři ďábelsky divoký výraz Roberta Ďábla. Sotva se postavil, i hned se celý salon chvěl. Každý cítil, že se tu bude dít něco velikého. Tu, po okamžiku ticha, paní Beziketová začala, doprovázejíc se na pianě. Roberte, tebe miluji, mé srdce tebou žije jen, ty vidíš moje zděšení. Dvakrát. O, smilování pro tebe a smilování pro mne. Pak potichu dodala. Teď vy, Tartarene. A Tartaren z Tarasconu s nataženou rukou, zaťatou pěstí, s třesoucím se chlípím, zapěl 3x hrozným hlasem, který rachotil jako hrom do nitra piana. Ne, ne, ne. Načež paní Beziketová spustila znovu. O, smilování pro tebe a smilování pro mne. Ne, řval Tartaren znova a ještě víc. A to bylo vše. Nebylo to dlouhé, jak vidíte, ale bylo to tak dobře podáno. Tak dobře zahráno. Bylo to tak ďábelské, že lékárnou prochvívala hrůza a že Tartaren musel ta svá ne opakovat. 4x až 5x za sebou. Tak tedy další doušek vína na tento váš výkon. Bylo mi s vámi dobře, pane Tartarene. Bylo mi dobře v ten jarní den, kdy nad Prahou se pro mne rozklenulo provánsalské nebe a v kavárně, jak v olivovém háji, zavonila myrta, zavonil rozmarín. A já vás neznal, odmítal vás poznat, řadil vás mezi povinnosti, mezi pouhé a tedy nezáživné povinnosti. Jaká to křivda. A teď jsem v Tarasconu. Marně bych asi hledal váš dům, třetí na Avignonské silnici. Města se rozrůstají, dům třetí může být už 30. anebo 30. A potom proč? Vaše baobaby už jistě uvadly. Cizí krajiny už odtud vyprchaly a dům byl náhle malý. Také on uvadal bez vlahých dálek vašich snů. Ale co tu pořád ještě kvete, je vaše pověst, vaše obliba. Už na pokraji města, víte to, pane Tartarene? Už na pokraji města je váš obraz a nápis. Tartaren vás vítá do svého města. Jsem tedy v Tarasconu, na jeho pokraji. Na jednom z jeho pokrajů. Protože na každém z nich je ten váš obraz a ono uvítání. A já děkuji za toto uvítání, pane Tartarene. Děkuji městu za vaše uvítání. Za uvítání právě vámi.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Korespondenční volba se opět ukázala jako nástroj manipulace a podvodů. U nedávno proběhnuvších zemských voleb v Německu, ve kterých vládnoucí strany utrpěly debakl, hlasy poštou významně vylepšily katastrofální porážku stran CDU a SPD. Vyšlo totiž najevo, že při komunálních volbách v Dolním Sasku úředníci ve 14 obcích regionu Hannover předčasně otevřeli a pak znovu zalepili na 3000 obálek. Když se teď na manipulaci přišlo, úředníci se začali dušovat, že obálky otevírali na popud vyšších míst, z důvodu, citujme, kontroly. Co ale měli takto kontrolovat, nebo spíše, co bylo skutečným důvodem otevírání volebních obálek, už vysvětlit nedokázali. V každém případě mohli během této operace klidně lístky uvnitř vyměnit. Poslanec AFD Dirk Brades už proti tomuto výsledku ve volbách v Dolním Sasku podal námitku, neboť zde zjevně docházelo k podvodům v daleko větším měřítku, a to právě ve prospěch vládních stran. A ve výsledku tak možná právě proto německá alternativa v součtu nezískala nadpoloviční většinu. A jaká je situace v České republice? Není divu, že u nás korespondenční hlasování, tedy zatím jen prohlasy ze zahraničí, jako první na zkoušku prosadila fialová mafie. Moc jí to sice nepomohlo, ale musíme být tolerantní. Byl to zatím jen první pokus. A příště se jistě od kolegů z Německa, Francie nebo Belgie nepochybně poučí a systém vylepší. Bylo by proto přinejmenším prozíravé, kdyby současná česká vláda, ale aspoň tomuto druhu volebních podvodů zatípla tipec, pokud má k tomu ovšem nějakou politickou sílu, protože do Melounů a do Babiše nikdo nevidí.
3: Příběh o masakru v Buči má už zcela oficiálně zásadní trhliny. Mezinárodní organizace Globe Fact Checking Network zveřejnila analýzu dokládající, že mezi údajnými civilními oběťmi je 57 příslušníků ozbrojených složek, včetně členů praporu Azov, ukrajinské tajné služby či národní gardy a dalších 26 bojovníků, kteří se účastnili útoků proti ruským vojákům. Tato fakta tak staví do zcela jiného světla tragédii, kterou se nám západní média od roku 2022 snaží líčit výhradně jako bezohledné pobíjení bezbraných civilistů. Kyjevská chunta totiž navíc veřejně nikdy nepřiznala jakékoliv vojenské ztráty v Buči. Šlo tedy naopak o operaci pod falešnou vlajkou, a to právě na jaře 2022, kdy byla na stole již před podpisem mírová jednání v Istanbulu. Britský premiér Boris Johnson však tehdy narychlo přiletěl do Kyjeva, aby Zelenskému uzavřít mír s Ruskem zakázal. A bezprostředně na to přišla Buča a mírová jednání se zhroutila. Namísto kompromisu se otevřela stavidla dodávkám těžkých zbraní, bezprecedentním sankcím a válce s miliony mrtvých. Právě v těchto dnech tedy došli už i západní experti ke stejným závěrům jako ruská vyšetřovací komise, že celá akce byla zinscenována ukrajinskými a západními tajnými službami. Pokud jde o civilní oběti, byly to hrdlořezové z nacistického praporu Azov, kteří pozabíjeli místní občany a pro západní kamery tato svá zvěrstva vydávali za zločiny ruských jednotek. Bez kritiky a rozporu přes 4 roky politici i média tuto jednostrannou lež stále šíří, zvláště pak ta veřejnoprávní média, která stále ještě i u nás musíme povinně platit formou speciální daně.
2: Hlavní město naléhavě potřebuje nové školy. A tak si mafiáni ze STANu řekli, že by se na tom dalo slušně vydělat. Podle zjištění blogera Tomase Pauknera totiž prosazují nákup školní budovy, která by žákům mohla sloužit nejdříve za 12 let. Mezitím však může sloužit hnutí výnosem stovek milionů do stranické pokladny. Budovu vlastní Zdeněk Hořánek, člen a sponzor STANu, a svět div se, rovněž radní Prahy 6. Objekt koupil před 10 lety za téměř 100 milionů korun. Znalecký posudek města ji nyní ocenil na 235 milionů. Jenže Jenže celou dobu snad vůbec nikomu nevadilo, že na základě nájmu a věcného břemene využívá celou budovu společnost Cetin až do roku 2037. Město tedy mělo zaplatit stovky milionů za školu, kterou by nemohlo používat. Díky mediálnímu tlaku je návrh prozatím odložen. Paukner ale připomíná, že peníze na nákup stále zůstávají v pražském rozpočtu na rok 2026. Potvrzuje se tak známá pravda, že dozimetrová mafie pod vedením Stan si prostě nedá pokoj a že jde fakticky o mafiánské praktiky, jak říká i Hana Marvanová v rámci probíhajícího soudu s dozimetrovými stanaři. O víkendu jdeme k volbám, kde zřejmě přesto tyhle cejchované kmotry budou opět mnozí volit. Někteří voliči jim zkrátka dají své hlasy, dokud to tady všem nerozkradou do poslední koruny. A najdou se zřejmě i tací, kteří jim klidně dají svůj hlas i potom.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pepík přijde k Tondovi, má modrý oko a sotva chodí. Tonda říká, Ježíš, co se ti stalo, člověče? Pepík říká, ale představ si, zavinila ta vdova, co mě včera k sobě pozvala. Tonda říká, ta vdova, jak to a co bylo? Pepík říká, ale představ si, ona ti to vůbec žádná vdova nebyla.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: chmel, humulus lupulus, vytrvalá dvoudomá bylina z čeledi konopovitých. Lodyha dorůstá až 10 metrů. Vážení trapeři, zlatokopové, digeři a vůbec 49-tníci z doby velké zlaté horečky. Nugety, doly, to je tak do Buffalo Billek. Kde pak dneska Aljaška a Klondike? Žatec, Ústecko a Severní Morava. To jsou bonanzy, protože tam roste zlato na chmelových tyčkách.
1: Jo, zlato,

ten boj s přírodou krutou a o bohatství sen vždy lákal srdce chlape.

0: Ten příběh je z dob, kdy za městem bydlíval drak a po cestách chodil čert. Čerti měli své povinnosti a lidé se jich proto báli. Jednou se zatoulal jeden čert až do vzdálených hor, kde potkal mladíka, co hrál ohnivě na housle a volal na něj.
1: Hej, chlapče, jsem taky houslista a chceš-li, uzavřu s tebou sázku. Vidím, že ti to pěkně hraje, tak dej

Čert si otevřel futrál a začal svoji produkci. Oheň sršel z jeho prstů a jen jak přijel smyčcem přes struny, vydali housle přímo ďábelský zvuk.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: je 7.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Je tomu už 85 let, kdy zemřel sochař, grafik, architekt a mystik. Zanechal po sobě tisíce soch, plastik a grafických listů. Jeho díla najdeme v katedrále svatého Víta v Pařížské ulici i na Hradčanech u Chodkovy ulice, kde stojí jeho podivuhodná vila. Patřil k těm největším osobnostem českého secesního symbolismu, kdy do dřeva a kamene vkládal myšlenky, stejně jako verše na papír vkládá básník. O kom je řeč? O Františku Bílkovi. A právě proto máme o něm celý článek, který připravil Ivan Poledník.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

Sezbíral jsem sobě všechny zbylé síly. Našel ten dům a zaklepal na dveře kanceláře, kam nás dlouhá léta nikdy nepustili. Měl jsem strach, když jsem bral za šedou kliku. Byla vyleštěná nadějemi prosebníků, kteří stávali tu kdysi v dlouhé řadě, každý sám a všichni pohromadě, a já mezi nimi. Ta řada byla dlouhá jako had. Vinula se dolů po schodech a potom ven podél vrat. Byla tak smutná a dlouhá, neboť na jejím počátku stála naše touha, na jejím konci ty dveře. Za nimi tlumený smích a křesla, kožená křesla. Kdo to tam seděl v nich? Kde jste vy, kdož jste tu seděli? Kukátkem dveří na nás hleděli, majitelé zlatých klíčů a mámivé naděje. Kde jste vy, kdo jste měli palce na tepu doby, hlasatelé dobra a rozsevači zloby, hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry, spod dveří cítíš, pach síry, stále stejní, s mávátkem v ruce, světodějní, tvůrci revoluce. Přišel jsem se do dveří, až vypadly z pantu, tak snadno a lehce, jako lístek amarantu padá z pohřebního věnce. Ty dveře byly zdýhy a skřípaly tak tence, že by snad člověk začal litovat i jejich pádu, kdyby vzadu, úplně vzadu, v rohu té prázdné kanceláře, když se zvedl prach, kdyby nevisely po stěnách ty tváře a na mne padl strach. Byly to obličeje lidí, jaké potkáváš i dnes. Takové můžeš vidět, když k vám na náves v sobotu přijede kabaret s hesly a tribunami. Takových tváří stovky mezi námi a já tady a teď v té prázdnotě a chladu. Náhle jsem pochopil tu nekonečnou zradu, já zahlédl jsem věčnou porotu našich životů. Jak si tady seděli, tak dál si sedí, dodaleka přes naše smutné hlavy hledí, majitelé zlatých klíčů a mámivé naděje. Hlasatelé dobra a rozsévači zloby, palce mají přilepené vždy na tepu doby. Hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry,

0: pořad.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: S Neboštíkem Pepíkem Grusem jsme často chodili do Páry, do Karlových lázní. Sedíme takhle a všel tam takovej ten opar a najednou Pepík do mě strčí, říká, hele, díš, Jarda je tady. A on si sedl na tu druhou tu lavičku a začal se potit. A teď se tak jako rozkoukává, kouká pořád a najednou. Kluci, ty Grus, co tady děláš, člověče? No potím se, potím, Jardo. To děláte, je ty Munzar, no kluci, to děláte dobře. Dobře, pečujete o svý zdraví, já se chodím pravidelně. Minimálně jednou týdně. To víš, nikdy se sem půl roku nedostanu, ale ináč pravidelně.
1: V bezpečí stanice Hvězda.

Netrap se, hochu, co se stane, až tě farář ožení, nás žádná holka nedostane, v hřmanickém vězení.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Všechno staré v družstvu mizí. A zároveň postupně mizí i staré chalupy, nízké, malé, vlhké. Družstevníci opravují, přestavují i stavějí nové domky, pohodlnější, zdravější. Stále více družstevníků má dobře zařízené byty s moderní kuchyní a další bytovou kulturou, která si nijak nezadá s bytem městského člověka. A tak je to správné. Proto přece budujeme socialismus, který znamená všestranné obohacení života.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
4: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Předávám čas a letný deň a všetko stojí

a už bys šel. Živote můj, kam tak rychle utíkáš, zda ti stačím, ptáce máš, nemůžeš říct, tady je, ty stůj. Krásně jsi to vymyslel, ty jsi vždycky všechno smysl.

0: krásně si to vymyslel. Jen si dých a už bys šel. Život je můj. Vždyť si jak chudý kralevic, mé sny nemít, nemáš nic. Se mnou mořem bez hranic dál pluj.
1: Hvězda.

0: začala osmá raní.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Po celé Evropě se rozléhá panika. Proč? Protože Zelenský dělá chybu za chybou a teď udělal snad tu nejosudovější. Prezidentu Trumpovi už zjevně s tímto klaunem došla trpělivost a tak trvá na volbách a výměně tohoto kyjevského kokainisty. NATOvá dohoda Washingtonu a Moskvy přivádí globalisty k šílenství. Stačí se podívat kolem sebe a to nejen na české obrazovky, ale i na ty okolo nás, včetně sociálních bruselských sítích i na londýnské politiky, kteří v těchto dnech vypukají v hysterii. Americký prezident totiž začal už velice otevřeně logicky upozorňovat, že na Ukrajině se nějak moc dlouho nevolilo a bruselští váleční štváči mají z toho amok. Čeho všeho bychom si ještě měli všímat a jak to souvisí s kyjevskou chuntou a jejich bruselskými sponzory. O tom píše Vladimír Kornilov.
1: Na stránkách protiprout.info

Monte Carla z letošní sezóny část zisku. Jiného má adresáta Slušovickou výzku. Jak řekl včera na tisku,

srdce každého pijáka si zcela jistě získá. Pravá 6 let stará slušovická whiska. Prej už Vizovice malej vývoj.

to takhle půjde dál, tak v tom posledním kšaftu slušovičtí odkážou nám svoji vlastní naftu. Kutnou horu od spodu prejskou mají převelice, nejspíš začnou razit vlastní měnu. Slušovice. Přednedávnem vypustili Slušovice zcela tajnej a novej typ výkonný družice. Prej už jezdí Slušokot po povrchu měsíce a kolíkuje

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Když já jsem měl v 45. roce, když jsem si opatřil auto, že udělal jsem si řidičský průkaz, tak právě starší kolegové, kteří měli zkušenosti z první republiky, jako tadyhle Pešek, nebo Smolík, nebo Vojta, tak mě dávali opravdu cenný rady. Podle pana Smolíka dodnes jezdím a zaplať pánbu. Držím se jeho rad, ale Vojta mě taky školil a říkal, kamarádi, podívej se, když jedeš, tak nikdy si na ty klíče nevěš už nic jinýho. Tuhle volovinu jsem udělal já, rozumíš? Já měl všechny klíče pohromadě, od domu, od bytu, všecko jsem to měl u těch klíčů a jak jsem to měl zastrčený tady v té dílce, víš? A jak jedu, tak člověče najednou jedu, ty klíče mě vypadly a já jak jsem se pro ně sehnul, udělal jsem takhle volantem a už jsem byl v příkopu. Nic silně nevěš.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Já radši koukal za tebou a zpíval z plných plic. Mě prázdný ruce nezebou a v kapsách nemám nic.
1: Od dětství tě učili, jak dosáhnout vždy cíl a vědět vždy,

0: říkají, že měl jsem vždycky dva na moudrý rady, kterých bylo dost.
1: Co morálce se nehodí, to pod pokličku dát a místo dobrý pohody si prášky na noc brát.
0: Mě všechny vlaky ujeli na cestě za štěstí a já jim ještě rukou zamával. Můj starý vak se zabalí a tam, kde stoupá dým, dál táhnu s novou nadějí, kterou už nestratím.

0: S Bohem, slečno Miková.
1: A pláče.
0: Proč asi?
1: A pláče.
0: Proč asi?
1: A pláče.
2: Posloucháte stanici Hvězda. La, la.

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku. A pak

maličký zapadlý krám. Na zlatých štítcích za výlohou francouzská slova jako verše jsou. Hledám voňavku s

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

jinocha objevoval svět, až nová epocha

proto musel tolik let pít kalich cizích vin. Soudil ho Pilát,

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Telegram s adresou svět. Píšu v něm pět blídných vět.

0: slyšte, slyšte, slyšte.
1: Stanice Hvězda.
0: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: Velikonoční den.
1: Písničku do kapsy pro hezký všední den.
2: Jste na stanici Hvězda.
3: Víme, co se děje.
4: Korespondenční volba se opět ukázala jako nástroj manipulace a podvodů. U nedávno proběhnuvších zemských voleb v Německu, ve kterých vládnoucí strany utrpěly debakl, hlasy poštou významně vylepšily katastrofální porážku stran CDU a SPD. Vyšlo totiž najevo, že při komunálních volbách v Dolním Sasku úředníci ve 14 obcích regionu Hannover předčasně otevřeli a pak znovu zalepili na 3000 obálek. Když se teď na manipulaci přišlo, úředníci se začali dušovat, že obálky otevírali na popud vyšších míst, z důvodu, citujme, kontroly. Co ale měli takto kontrolovat, nebo spíše, co bylo skutečným důvodem otevírání volebních obálek, už vysvětlit nedokázali. V každém případě mohli během této operace klidně lístky uvnitř vyměnit. Poslanec AFD Dirk Brades už proti tomuto výsledku ve volbách v Dolním Sasku podal námitku, neboť zde zjevně docházelo k podvodům v daleko větším měřítku, a to právě ve prospěch vládních stran. A ve výsledku tak možná právě proto německá alternativa v součtu nezískala nadpoloviční většinu. A jaká je situace v České republice? Není divu, že u nás korespondenční hlasování, tedy zatím jen prohlasy ze zahraničí, jako první na zkoušku prosadila fialová mafie. Moc jí to sice nepomohlo, ale musíme být tolerantní. Byl to zatím jen první pokus. A příště se jistě od kolegů z Německa, Francie nebo Belgie nepochybně poučí a systém vylepší. Bylo by proto přinejmenším prozíravé, kdyby současná česká vláda alespoň tomuto druhu volebních podvodů zatí platipec, pokud má k tomu ovšem nějakou politickou sílu, protože do Melounů a do Babiše nikdo nevidí.
3: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: To se vyprávalo přeci na Vinohradech, když jsme tam byli, jak Kandrt jezdil s tou starou pravovkou, co měla ještě ten takový vítěznou sošku. A oni jezdili s manželkou Kandrtovi. A mě říkal, Kandrt říkal, a my mě máme s maminkou rozdělený funkce. My přijedeme třeba k železničnímu přejezdu, já se zeptám, je to dobrý, maminko? Ona říká, je to dobrý, tatínku, a pak jedem. No a jeli jsme takhle tadyhle, jak se jede do Unhoště, tak před Jenčí jsou Šraňky, no a jedeme, já jsem přibrzdil a povídám, je to dobrý, maminko, a ona říkala, je to dobrý, tatínku, já tam vjel, a najednou jsme měli, já měl jenom volant v rukou a ten předek nám vzal lokomotivu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Máme pro vás vzkaz.
1: Ztráta času.
2: A toho máme všichni málo.
1: A mimo to jsem rád pánem svého času, proto...
2: Musíte mít velmi přesné hodinky, to je poenta, že?
1: Tak, tak, jsem rád, že vás to nepřekvapuje.
2: Víc by mě překvapilo, kdybyste je neměli. Jak jinak byste mohl tak vzorně hospodařit s časem?
1: Abych vás nesklamal v očekávání a také nezdržoval, řeknu vám rovnou, že mám hodinky prim, které jdou přesně vždy a všude.
2: A jsou velmi elegantní, jak vidím.
1: To mám jedny ještě hezčí, do společnosti. Moje, zkrátka ta moje, má taky dvoje. Jedny sportovní a jedny večerní prýmky zlacené.
2: A jedny prýma kuchyňské.
1: Správně kuchyňské, do kterých jsou zabudovány signální minutky, aby jídlo bylo včas, ale zase ne moc brzy, dovařené, ale nerozvařené, dopečené, ale nespálené, a já nedopálený.
2: Prostě máte všechno akorát, protože všechny hodiny vám jdou taky akorát.
1: Všechny hodiny prim jdou akorát.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
4: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

od mnoha lidí bývá veleben a ctěn. Světlivý se mu snadný a ani trochu vadný, vždy mývá důvod pádný, býti spokojen. Vždyť s pivem jde vše lehce, ať člověk chce či nechce, to pěna se nám v hlavě usadí. To se to pak holedbá a na nic už se nedbá. My jsme muži s pivem a nám to nevadí. Vždyť my jsme kondelíci, my máme vždy co říci. To pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní každého včas uklidní.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Tak vy si myslíte, že si teďka sednete, nalijete si skleničku, zapálíte si cikáro a budete poslouchat, popíjet a pokuřovat. Tak to teda ne, to všechno je nezdravé a já ve jménu zdraví vám říkám, staňte! Co hluboko dýchat, vypnout prsa, břicho zastrčit, co hluboko dýchat, raz, dva, tři, vykročit rázně, levou, pravou, paži připažit, vykročit rázně, raz, dva, tři.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Je tomu už 85 let, kdy zemřel sochař, grafik, architekt a mystik. Zanechal po sobě tisíce soch, plastik a grafických listů. Jeho díla najdeme v katedrále svatého Víta v Pařížské ulici i na Hradčanech u Chodkovy ulice, kde stojí jeho podivuhodná vila. Patřil k těm největším osobnostem českého secesního symbolismu, kdy do dřeva a kamene vkládal myšlenky, stejně jako verše na papír vkládá básník. O kom je řeč? O Františku Bílkovi. A právě proto máme o něm celý článek, který připravil Ivan Poledník.
1: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
1: ztrátyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Přijde na návštěvu teta, na Pepíček i říká, no tak si zase jednou u nás, ty slepice. Matka povídá, co to žvaníš, ty kluku pitomá, teta přece není žádná slepice.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: Stanice Hvězda.
1: Přistáli v talíři na střeše radnice. Našli si nás na dno po vůni slivovice. Vrhli se nám kolem krku, polibky nás dusily. Jak ty zlaté rybky jsme jim po třech přáních splnit musili, než nás pustili. Byly to holky z jiných planet, Anča, Božka, Karin, Žanet.

růstu, když chtěl zůstat živý. Dal se totiž Margot falešnicí svést. Ztratil busty, ztratil pohled, Margot živý. Jež to podešla s tou bandou busty bé.

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

neznám zemi, kde by nebyl tram. Od viktorijiných vodopádů přes Island do argentinských pam. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou. Dálka jejich bolest neusmíří, nosí v sobě kletbu staletou. Jak letokruhy

celýho světa byl kolem kruh. Ať je člověk zvěří nebo lovcem, kolem ohně najde leto kruh. Dálka určí cenu rodných strání, jednou každej oheň dohoří. Léta naplní čas mužnej zrání,

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Nejprve nás chtějí otrávit, pak obrat a nakonec zotročit. Spouštějí teď zločinci v úzkých závěrečnou fázi svého plánu? Uvidíme. Každopádně od vakcín mRNA přes hladomor a krach bank se blíží konfiskace majetku a nic není náhoda. Roboty pak máme mít místo otroků. Jak se tomu můžeme bránit? O tom nám píše a varuje nás Mike Adams, který už 20 let komentuje systematickou likvidaci našeho zdraví, bohatství i svobod. Tento velký závod se smrtí však můžeme vyhrát. Máme o tom nový článek.
1: Na stránkách protiprout.info

tam dojdu se svým klukem, už postavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli.

schodek mi vždycky strhne. Švatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kosteličku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

potká Ferdu Mravence nebo Kouka Pitlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná,

0: bude černá.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně bezpečí.
0: Kdo to v trávě hrál a zpíval? Kdo i v kůži?

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: On nechtěl hrát určitou roli, jo? Byla mu malá...
2: Rašilov,
1: jo. A teďko, tam má takovou větu, slyšel jsem, že? A on vždycky řekl, slyšel jsem, že? Pane kolego, slyšel jsem, že? Já vím. Slyšel jsem, že? Slyšel jsem, že? No ano. Slyšel jsem, že? Já vám tu roli musím vzít. To byste mě přece neudělal.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Už jsem myslel, že pod tou hromadou věcí vypustím svou školou povinnou duši.
2: Tak co sem lezeš? Mám tady v komoře všecko tak pěkně srovnáno.
1: Vypadá to, jako kdyby tam někdo hodil granát. Máš tu samé zbytečnosti.
2: Tak ticho, ticho.
1: Já bych věděl, co s tím. A ještě bychom dostali peníze.
2: Cože? Peníze?
1: Símano.
2: A kde?
1: Ve sběrných surovinách. Sbírají tam starý papír, hadry, kůže, kosti, korek, igelitové tuby a td.
2: Jaké td? To přece nemáme.
1: Ale máme toho dost, abych za to dostal korulenky a ještě byl ve škole pochválen za pilný sběr.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

očima mě pohlaď, mňáčku. Řekni mi, že podobám se obláčku. Řekni mi, že voní jako květina. S tebou to tak pěkně začíná. Horký dech svůj dej mi, mňáčku. Hořkou slzu tajně v očích zamáčku. Připadám si malá.

0: pěkně začíná.
1: Ústy se mě dotkni, Náčku. Projeď se mnou živou lidskou zatáčku.
0: Ať mé srdce

0: Dobré poledne, máme středu 14. října a na stanici Hvězda právě teď začíná dvouhodinový polední program. Vaší průvodkyní bude tak jako obvykle Markéta Vejvodová. Moc se těším na společné dvě hodinky a co nás čeká, tak především krásné české písničky, na ty se obzvláště těším a především na tu, která se už za okamžik rozezní bezpečně za radostí. Hvězda. Píseň, která vznikla pouze pro tuto stanici a nikde jinde ji neuslyšíte. Tak jedeme dál.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Je tomu už 85 let, kdy zemřel sochař, grafik, architekt a mystik. Zanechal po sobě tisíce soch, plastik a grafických listů. Jeho díla najdeme v katedrále svatého Víta v Pařížské ulici i na Hradčanech u Chodkovy ulice, kde stojí jeho podivuhodná vila. Patřil k těm největším osobnostem českého secesního symbolismu, kdy do dřeva a kamene vkládal myšlenky, stejně jako verše na papír vkládá básník. O kom je řeč? O Františku Bílkovi. A právě proto máme o něm celý článek, který připravil Ivan Poledník.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info
4: Moře usíná, srdce vzpomíná na to, o čem snělo, co dřív bylo, nezapomíná. Já miloval jen vás, však moře šedý pás, než den se probudil navždy.

byla píseň Happy End a Petr Novák. A já si říkám, že možná někdy nevidíme do větší dálky, do budoucnosti. Zkrátka já myslím, že každý příběh má nakonec happy end, co říkáte. Pokud právě obědváte, přeji dobrou chuť. A co nás v dnešním poledním programu Stanice Hvězda vlastně čeká, tak mezi písničkami se budeme věnovat pranostice a tradičním receptům. Ostatně je středa a to bývá právě naše téma. Takže teď už, kde je ten bič? A já si říkám, ono něco na tom je. Cukr a bič, to je známé pořekadlo.

Máme středu a to znamená, že se v dnešním poledním programu Stanice Hvězda věnujeme pranostikám. No a samozřejmě to hlavní téma bude podzim a úroda. A já se musím v této souvislosti přiznat, že jsem právě dnes vzala na milost blížící se podzim. Vlastně on už je tady. A to mi došlo právě dnes, když jsem se byla ráno projít a samozřejmě ty stromy hrají všemi barvami, ale bylo po dešti a teď to napadané listí začalo.

0: začalo vonět. A já jsem letos poprvé ucítila tu skutečnou vůni podzimu a věřte, že je nádherná. Takže už se na podzim a nadcházející zimu těším, ale teď, co k tomuto období říkali naši předkové? Protože samozřejmě pozorně sledovali, jak se mění počasí, no a ty své zkušenosti zvětšnili do pranostik. A právě říjnové pranostiky prozradí, jaká bude úroda i příchod zimy a co nás vlastně čeká. Takže v pranostikách máme zachyceno i to typické říjnové střídání teplých dnů a studených rán. To je ostatně takový první signál, že podzim postupuje. Ke 4. říjnu se zachovala tato pranostika. Svatý František, v poledne košile, ráno kožíšek. To jsme ostatně měli ještě před několika dny. Ale důležité jsou dny, které přijdou. Například zítra připomínám, že je svátek Terezy. A právě o 15. říjnu se v pranostikách říká po svaté Tereze mráz za nehty zaleze. Tak to se opravdu nemáme moc na co těšit, ale je to tak. A další důležitý den, 17. říjen, to má svátek Hedvika a ta je spojována s řepou. Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá. Sklizeň podzimního ovoce a zeleniny začala už v září, ale v říjnu vrcholí. A nejdůležitější je 16. říjen, to je už pozítří v pátek a připomínám, že je svátek svatého Havla. Tehdy také probíhalo a i dnes probíhá havelské posvícení. Ostatně je zajímavé, že ten příchod astronomického podzimu se v pranostikách vůbec neobjevuje, ale takovým tím vlastním slavnostním dnem podzimu je až právě okolí svátku svatého Havla. Tedy vzala jsem podzim na milost úplně správně. Tak my si samozřejmě o svatohavalském posvícení a o svátku svatého Havla povíme více už za chvilku. Teď už další píseň a Valerie Čižmářová.
1: Jak

Máme krátce po půl jedné a co nás na stanici Hvězda v příští čtvrt hodince ještě čeká? Samozřejmě krásné písničky, bude to Karel Kahovec, skupina Greenhorns a také Jiří Schellinger. A tady tato píseň Kolem mě je lidí mě docela překvapila, protože Jiří Schellinger je známý jako takový rocker, drsňák. Často jsou jeho písně v rychlém tempu a teď mě překvapil takovou smutnou, klidnou písní. No nebojte, já se ve tři čtvrtě na jednu zase ozvu a pokusím se vám zlepšit náladu, pakliže vás Jiří Schellinger mimořádně nerozveselí.

Tak zatímco na stanici Hvězda doznívá hlas Jiřího Schellingera, my se ještě jednou mezi písničkami zastavíme, abychom si řekli, jaké pranostiky měli naši předci v říjnu. Protože v říjnu vrcholí sklizeň a nejdůležitější je ale 16. říjen, to je svátek svatého Havla. Připomínám, že to bude už pozítří, tedy v pátek. A právě tento den také probíhalo svatohavelské posvícení a tím pro naše předky začínal skutečný podzim. Co ale připomínají říjnové pranostiky o úrodě? Tak poslouchejte, na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře. Svatý Havel dozelý zajel. A také svatý Havel 9 počasí za den. Já myslím, že zrovna to poslední je pravda i dnes. No a právě proto býval svátek svatého Havla pro naše předky tak důležitý. Tvořil jakési rozhraní mezi venkovskými, chcete-li venkovními, a domácími pracemi. A je tedy také symbolem příchodu podzimu. Takže všichni staročeští hospodáři, rolníci a sadaři dbali, aby měli do svatého Havla veškeré venkovské práce ukončeny a také, aby bylo sklizeno. Možná víte, že existuje pojem havelské víno. I vinaři se totiž snažili mít do svatého Havla sklizeno. Podle pranostik totiž toto pozdní víno nebývalo dobré. Říkalo se mu selské. Zatímco víno sklizené do svatého Michala, tedy do 29. září, takzvané michalské víno, se považovalo za lepší a říkalo se mu proto panské. Přiznám se, že v sobotu jedu na vinobraní, tak tam raději nebudu o této pranostice říkat vůbec nic. No ale jak je to se zeleninou, protože i v říjnu se do svatého Havla sklízela veškerá zelenina a co dodat k tomuto rčení? Zelí brambory, odnačku kopej, řepu, kapusty, kedlubny, mrkev schovej v sklepu. Tak ano, chce to mít velký sklep na veškerou úrodu, ale pak nás čeká ono svatohavelské posvícení. To je vlastně taková odměna a oslava úspěšného ukončení polních prací. A vlastně ta svatohavelská oslava, to je o požitku. Je to požitkářské posvícení, oslava, kdy se i několik dní hodovalo a o tom svědčí další rčení. Posvícení, posvícení nad svatého Havla není. Tak a ještě jedna věc. Hospodáři také dbali, aby bylo do svatého Havla znovu zaseto. A tento den také končívala venkovní pastva dobytka. O svatém Havle nechej krávy v chlévě. A na svatého Havla kráva obyčejně v chlévě stává. Mě ale zaujaly tyto dvě pranostiky. Déšť na Havla, déšť na Vánoce. A jaký den Havel ukazuje, taková se zima objevuje. Tak dávejme pozor, jaké počasí bude v pátek. No a teď už nás čeká na stanici Hvězda další píseň. Naďa Urbánková.

0: Anice Hvězda.
1: Uprostřed hladiny

Za pár minut bude 1 hodina odpoledne, náš polední program se překlopí do své druhé části. A co vás čeká? Já upřímně doufám, že máte už po obědě, protože vám budu dělat chutě. Představím vám chodské koláče.

0: poznámky.
1: Je jedna odpoledne. Na stanici Hvězda se od mikrofonu hlásí Markéta Vejvodová. Pokud právě obědváte, přeji dobrou chuť. Co nás v této hodince čeká, tak polední program právě teď vstupuje do své druhé části a my si mezi písničkami budeme povídat na velice chutné téma, a to jsou chodské koláče. Ještě předtím ale ze všeho nejdříve píseň skupiny Golden Kids. Jak známo, skupina zpívala ve složení Marta Kubišová, Václav Neckář a Helena Vondráčková, a za okamžik už jedna z posledních písní, které v roce 1970 společně natočili.
2: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Příběh o masakru v Buči má už zcela oficiálně zásadní trhliny. Mezinárodní organizace Globe Fact Checking Network zveřejnila analýzu dokládající, že mezi údajnými civilními obětmi je 57 příslušníků ozbrojených složek, včetně členů praporu Azov, ukrajinské tajné služby či národní gardy a dalších 26 bojovníků, kteří se účastnili útoků proti ruským vojákům. Tato fakta tak staví do zcela jiného světla tragédii, kterou se nám západní média od roku 2022 snaží líčit výhradně jako bezohledné pobíjení bezbraných civilistů. Kyjevská chunta totiž navíc veřejně nikdy nepřiznala jakékoliv vojenské ztráty v Buči. Šlo tedy naopak o operaci pod falešnou vlajkou, a to právě na jaře 2022, kdy byla na stole již před podpisem mírová jednání v Istanbulu. Britský premiér Boris Johnson však tehdy narychlo přiletěl do Kyjeva, aby Zelenskému uzavřít mír s Ruskem zakázal. A bezprostředně na to přišla Buča a mírová jednání se zhroutila. Na místo kompromisu se otevřela stavidla dodávkám těžkých zbraní, bezprecedentním sankcím a válce s miliony mrtvých. Právě v těchto dnech tedy došli už i západní experti ke stejným závěrům jako ruská vyšetřovací komise, že celá akce byla zinscenována ukrajinskými a západními tajnými službami. Pokud jde o civilní oběti, byly to hrdlořezové z nacistického praporu Azov, kteří pozabíjeli místní občany, a pro západní kamery tato svá zvěrstva vydávali za zločiny ruských jednotek. Bez kritiky a rozporu přes 4 roky politici i média tuto jednostrannou lež stále šíří, zvláště pak ta veřejnoprávní média, která stále ještě i u nás musíme povinně platit formou speciální daně.
1: Jo, pořád se něco děje.

My se už za chvilku na stanici Hvězda mezi písničkami vydáme do Chocka. A tak bych vám vlastně měla tuto historickou oblast v jihozápadních Čechách trošku více představit. Tedy kam, že to budeme cestovat? Do Plzeňského kraje a hlavně do oblasti, která se rozkládá v okolí města Domažlice. A proč vlastně Chodové? Je to od slova chodit. Chodové byli totiž svobodní sedláci, kteří měli za úkol střežit a bránit západní zemské hranice. Byli to tedy drsní sedláci. A víte, je krásné, když se do Chocka vydáte dnes, tak ještě stále můžete na těch vesnicích slyšet chocké nářečí. Lidé se jim naprosto běžně ještě stále dorozumívají. A ještě jedna důležitá informace. Chocko se dělí tradičně na takzvané horní Chocko, to je více zaměřené na řemesla jako keramika a krajka, a dolní Chocko, to je především zemědělské. A je to poměrně důležitá informace, protože podle toho se rozlišují také chocké koláče. A o nich si povíme už za chvíli.

Já doufám, že jsem vás před chvilkou skutečně navnadila na chocké koláče. Přiznám se, že jsem Chocko objížděla kolem svátku svatého Václava, takže mám přímou zkušenost a moc dobře vím, jak jsou chocké koláče vynikající. Ostatně skutečně kamkoliv v Chocku zavítáte, všude na chocké koláče narazíte. Nejvíce samozřejmě v okolí Domažlic, tam patří mezi nejznámější speciality a chocké slavnosti by se bez nich snad ani nekonaly. Koláče s různými náplněmi se pečou na mnoha místech naší země, ale pokud jednou chocké koláče ochutnáte, už navždy vám jejich chuť utkví v paměti a poznáte je.

kdekoliv. Doslova se totiž rozplývají na jazyku. Je to proto, že jsou nejen skutečně poctivé a hospodyně na nich už tradičně nešetří. Mají celkem tři náplně, které se vždy nanáší ve velmi silné vrstvě, a to hlavní. Kynuté těsto, ze kterého je koláč, je velice tenké. O to více ty náplně vyniknou. Přiznám se, že to je také důvod, proč není úplně jednoduché chocké koláče vyrobit, ale my si o tom ještě povíme více. No a jaké jsou ty náplně? Tak samozřejmě je to bohatá náplň z tvarohu, povidel a máku. A ještě jeden znak, podle kterého chocký koláč poznáte, nikde jinde si nedávají tak záležet na zdobnosti koláče, jako právě tady. Ve své podstatě jsou chocké koláče krásná umělecká díla. Já už jsem vám před chvílí říkala, že chocko se rozděluje na dvě části, horní a dolní chocko, a podle toho také rozlišujeme koláče. Takže máme koláče hornochocké. Ten hornochocký koláč je typický tím, že všechny náplně jsou v pruzích, každý pruh má tloušťku asi 3 cm a ty jednotlivé náplně se střídají. Podle fantazie může pak hospodyně z jednotlivých pruhů vytvořit zajímavé obrazce. Oproti tomu dolské koláče jsou zdobené trochu jinak a je k tomu potřeba hodně šikovnosti, kreativnosti a, musím říci, umělecký cit. Celý povrch koláče se nejprve potře tvarohem a poté se na něj mákem a povidly kreslí různé krásné a složité ornamenty. Jsou to typické tradiční vzory, které vychází z chockého kroje, a tomuto zdobení se také říká merhování. To je ostatně takový tradiční chocký nářeční výraz. No a na tyto složité ornamenty už nestačí běžný zdobící sáček, tak jako na ten koláč hornochocký, kdy se právě tímto zdobícím sáčkem ty jednotlivé náplně nanášejí. U dolského koláče se používají velice tenké, hladké trubičky a pak se s nimi doslova vykreslují ty složité vzory. Ochutnala jsem oba dva typy koláčů, opravdu nevím, který je lepší, ale když zůstanete u poslechu stanice Hvězda, tak vám za chvíli prozradím, jak se vyrábí.

Někdy si říkám, on byl přece prýma. A lhal a kradl, že mě miloval.

0: Zatímco nám se svým typickým temperamentem zpívala Hana Hegerová, doslova odbyla půl druhá. No a co nás na stanici Hvězda teď čeká? Bude to například Michal Tučný, Ilona Čáková s Lucí Horkou a také Marie Rotrová a její píseň Cikán. Hezký poslech.
1: Snad jsem si zmýlil.

Tak a právě bylo 2:45. To znamená, že vám musím ještě rychle stihnout prozradit, jak se vlastně chodské koláče vyrábí. Už jsem vám řekla něco více o jejich historii i to, jak chutnají. Tak ještě, co vše budeme na jejich výrobu potřebovat. Samozřejmě polohrubou mouku, cukr krupici, kvasnice, máslo, samostatné žloutky a také celá vejce, olej, mléko, šlehačku, ale hlavně rum a také sůl. A jak začínáme, tak samozřejmě necháme vzejít droždí a zaděláme nepříliš tuhé těsto. To je důležité. Těsto propracujeme a necháme kynout na teplém místě asi hodinu. A samozřejmě mezi tím si připravíme jednotlivé náplně. Mě zaujalo, že průměr chodského koláče je předem daný, je to přibližně 20.

27 cm. Přesně tak velká také vystřihneme z pečícího papíru kolečka. Ta kolečka musí mít cíp na uchycení, to je velice důležité pro manipulaci koláče z válu na plech. Je to tím, že to těsto musí být velmi tenké a špatně by se pak koláč přenášel. No a teď samozřejmě ty jednotlivé náplně, to je další důležitá věc. Různě se totiž ochucují. Například makovou náplň můžeme okořenit tlučeným hřebíčkem. A jak je to s náplní tvarohovou? Používá se tvaroh v kostce a hospodyně tvaroh nechávali přes noc okapat v pokojové teplotě. Ale zajímavé je to ochucení. Potřebujeme vanilku, rum a já už jsem říkala, že se na chockých koláčích nešetřilo. Do tvarohu se totiž podle potřeby přidávala šlehačka. A podle chuti také citronová kůra. A teď povidla. Ani ta nezůstala jen tak, jak se říká, jednoduchá. Okořeníme je s kořicí nebo hřebíčkem. Když těsto vykyne, tak ho rozdělíme na stejné bochánky a každý bochánek, asi tak bochánek o váze 20 deka, přesuneme na ten vystřižený papír a necháme ještě asi půl hodiny v teple odpočívat. Ostatně celý tento proces odpočívání opakujeme během přípravy několikrát. No a pak už zdobíme podle toho, jestli chceme koláč hornochodský anebo ten dolský. Po upečení se ještě koláč pokropí smetanou, s rumem, tomu samozřejmě dodává nezaměnitelnou vůni a jemnost. Kdo nemá smetanu a rum, může se ještě hned po vytažení z trouby na koláč naklást také trochu másla. Já jenom připomínám, že koláč hornochodský má náplně v pruzích, koláč dolský je vlastně umělecké dílo, má krásné ornamenty. A teď to hlavní. Jsme v Plzeňském kraji, tak aby nás nepálila žáha, tak se v Chocku koláče běžně zapíjí pivem. Dobrou chuť!

Čas rychle letí, vážení a milí. Za pár minut už tu bude druhá hodina odpoledne. Na stanici Hvězda vás čeká proud krásných pohodových písniček. Už za chvíli například Bob Friedl nebo Valdemar Matuška a mnoho dalších. Já se ale pro tuto chvíli už loučím, protože náš polední program se chýlí ke konci. Uslyšíme se zase zítra a moc se na vás těším. Vaše Markéta Vejvodová. Stanice Hvězda ale jede dál.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky. Spodek, trilek,

0: Mě ani jeden přehmat.
1: Pardon. Slyšíte hvězdu?
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Je tomu už 85 let, kdy zemřel sochař, grafik, architekt a mystik. Zanechal po sobě tisíce soch, plastik a grafických listů. Jeho díla najdeme v katedrále svatého Víta v Pařížské ulici i na Hradčanech u Chodkovy ulice, kde stojí jeho podivuhodná vila. Patřil k těm největším osobnostem českého secesního symbolismu, kdy do dřeva a kamene vkládal myšlenky, stejně jako verše na papír vkládá básník. O kom je řeč? O Františku Bílkovi. A právě proto máme o něm celý článek, který připravil Ivan Poledník.
1: Na stránkách akademie
2: ztrátyanálezy.info
1: ztrátyanálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, posíš Pepo, my jsme včera v té hospodě, jak jsme byli, se mi zná vůbec neplatili. Ten říkal, ale jo, já jsem to platil. Ty to jen nemůžeš vědět, ty jsi byl přehozený přes židli.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

ráno, miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím.

poněvadž nemám Kanady a neznám písně spam. Ho, ho, ho, a neznám písně spam. Vyloučili mě z osady,

vřele poděkovat, pane docent z Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se soudružským pozdravem.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Přelítni, napij se, přelítni, lákej, nalákej všechny na voný dech, pak mi zmiz očí a tiše plakej, pak třeba zpívej a pak toho nech.

za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp.

den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Když jsem rozum brál,
1: když rozum brál,
0: hned jsem se ptal,
1: tak hned se ptal,
0: co je to gratis.
2: A víte, že bych to taky rád věděl.
0: A to řek mi strýc,
1: co řek ten strýc,
0: na světě nic
1: a vůbec nic,
0: nic není gratis.
2: Na to bych pochopitelně taky přišel.

0: Sjest!
1: Sjest čí?
0: No sjest z kopce dolů přece.
1: Ó,
0: dívku, co máš rád, když chceš si brát a řekneš mátes.
1: Ještě řekněte mátes, to by byl vrchol.
0: Poznáš druhej den, že krása žen, ta není gratis.
1: Ta už vůbec ne.

0: kouzle to by vlastně taky nebylo špatný.
1: Gratis.
0: Pane Hála, a za kolik to vlastně dneska zpíváme?
1: Gratis.
2: Odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu, 3. dubna, zemřel na kříži Ježíš Kristus.
3: 6. října má svátek svatý Bruno, učenec, který zvolil mlčení. Bruno se narodil kolem roku 1030 v Kolíně nad Rýnem a podle tradice pocházel z jednoho z předních městských rodů. Teologii vystudoval v Remeši a po návratu do Kolína přijel kolem roku 1055 nejspíše kněžské svěcení a místo kanovníka v kostele svatého Kuniberta. V roce 1056 ho arcibiskup Gervais povolal zpět do Remeše, kde se brzy stal představeným katedrální školy a 18 let udržoval její pověst jako jednoho z nejvýznamnějších učilišť tehdejší Evropy. Proslul jako filozof a teolog. Mezi jeho žáky patřil Odos Chatillonu, pozdější papež Urban II., i řada dalších biskupů a opatů. Klidnou dráhu učence přerušil spor s novým arcibiskupem Manasem z Gournay, násilnickým šlechticem bez skutečného povolání ke kněžství. Na naléhání Bruna a remešského duchovenstva byl Manases na koncilu roku 1077 v Oltánu suspendován. Pomstil se svým žalobcům tím, že dal strhnout jejich domy, zabavil jejich majetek a rozprodal jejich obročí. Když byl v roce 1080 definitivně sesazen, mohl se Bruno sám stát arcibiskupem. Raději však splnil slib, že se zřekne světských starostí. Nejprve krátce pobyl u Roberta z Molesme, z jehož poustevnické komunity později vzešli cisterciáci. Poté se se šesti druhy obrátil na grenoblského biskupa Huga, kterému se prý předtím zdálo o 7 hvězdách. Biskup 7 mužů roku 1084 uvedl do pustého horského údolí Chartres v Alpách. Tam si postavili modlitebnu a od sebe vzdálené cely, v nich žili v samotě a chudobě. Tak vznikl řád kartuziánů, spojující život poustevníků s životem komunity. Klid v horách netrval dlouho. Roku 1090 povolal Urban II. Svého někdejšího učitele do Říma jako rádce. Bruno sice bydlel v Lateránu po boku papeže, ale držel se v ústraní a stranou kuriálních sporů. Odmítl jmenování arcibiskupem v Regiu a prosil o návrat do samoty. Papež ho však chtěl mít na blízku, a tak Bruno roku 1091 založil novou poustevnu v lesnatém údolí v Kalábrii. Pozemky mu daroval hrabě Roger I. Sicilský, s nímž ho pojilo blízké přátelství. Bruno pokřtil i jeho syna, budoucího sicilského krále. V Kalábrii dnešní Sera San Bruno také 6. října 1101 zemřel. Když pak posel s pamětním svitkem obcházel kláštery Itálie, Francie, Německa a Anglie, zapsalo se do něj 178 svědků, z nichž mnozí Bruna znali. Chválili jeho vzdělanost, jako jeho žáci pak především ducha modlitby, přísné umrtvování a úctu k Panně Marii. Protože kartuziáni přísně zachovávají pokoru, nebyl Bruno nikdy formálně svatořečen. Papež Lev X. Povolil jeho kult v řádu roku 1514 a Řehoř 15. jej v roce 1623 rozšířil na celou církev se svátkem 6. října. Řád, jehož život sepsal pátý převor Velké Kartouzy, Guigo, se dodnes pyšní tím, že nikdy nepotřeboval reformu, protože nikdy nepoklesl. Kartuziáni působili i u nás. Pražskou Kartouzu na Smíchově založil roku 1342 Jan Lucemburský, ale za husitských válek byla zničena. Valdickou Kartouzu u Jičína založil roku 1627 Albrecht z Valdštejna. Po zrušení řádu Josefem II. V roce 1782 však klášter pustl a od poloviny 19. století sloužil jako věznice. Svatý Bruno bývá zobrazován slepkou, knihou a křížem, někdy se svatozáří ze 7 hvězd. Zůstává svědkem toho, že nejvyšší učenost nachází své naplnění v tichu před Bohem. Všemohoucí Bože, ty jsi svatého Bruna povolal z učených škol a světských pozic do ticha hor, aby v samotě a v modlitbě hledal jen tebe. Na jeho přímluvu dej i nám, abychom uprostřed hluku a starostí tohoto světa dokázali utišit své srdce, nasloucháním tvého hlasu se nechali vést a ve všech proměnách života pevně stáli u kříže tvého syna. Prosíme o to skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: S paní Fabiánovou, kdy si pořídila prvního Fiatka.
2: No to je.
3: No, to
1: přijela na tu křižovatku, že jo. Červená byla, zastavila. Motor zhasl, že jo. Tak teďko šla.
3: Zelená.
1: Oranžová, zelená, oranžová, červená, oranžová, zelená. Za ní už šňůra až k prašný bráně a nic. Nakonec ten orgán vystoupil z té budky, došel klidně až k ní. Ona vyšroubovala okýnko a on říká, milostivá paní, budete si muset vybrat, víc barviček nemáme.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: rebelů kruh, kolem vlajky s tím bílým souhvězdí. Jejich krev bohužel barvila hvězdnou běl praporu, který dožel Pete Lail. Rebelů z Euréky bude plát na věky těch pár hvězd, které každý v srdci měl.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně bez B.

0: čáp.
1: Zatracený čáp.
0: O ne.
1: Zatracený čáp.
0: To bude chlap.
1: Zatracený čáp. Zatracený čáp.
2: Haló? Máme pro vás vzkaz.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice.

na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na

0: pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Po celé Evropě se rozléhá panika. Proč? Protože Zelenský dělá chybu za chybou a teď udělal snad tu nejosudovější. Prezidentu Trumpovi už zjevně s tímto klaunem došla trpělivost a tak trvá na volbách a výměně tohoto kyjevského kokainisty. NATOvská dohoda Washingtonu a Moskvy přivádí globalisty k šílenství. Stačí se podívat kolem sebe a to nejen na české obrazovky, ale i na ty okolo nás, včetně sociálních bruselských sítích i na londýnské politiky, kteří v těchto dnech vypukají v hysterii. Americký prezident totiž začal už velice otevřeně logicky upozorňovat, že na Ukrajině se nějak moc dlouho nevolilo a bruselští váleční štváči mají z toho amok. Čeho všeho bychom si ještě měli všímat a jak to souvisí s kyjevskou chuntou a jejich bruselskými sponzory. O tom píše Vladimír Kornilov.
1: Na stránkách protiproud.info

na med, na strdí. Za pár let stačí pytlík keksů. A kdokoliv, když potvrdí, že nejsi šunt a oblízanej v dolek, že z povidel se dávno nestal šmír, na to ti dám svou parafu i kolek. Zbyl z tebe jenom špatnej suvenír.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto. V našich Furiantech v Štěpánkovým na studování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který, jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocný. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty staci se to otočilo, začalo se to smát a tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme znovu strašně smáli v šatně a starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.
1: Haló?
2: Haló?
1: Prosím, nervové sanatorium, pilně.
2: Nervové sanatorium, mluvte prosím, ale pilně.
1: Haló? Je špatně rozumět, to je sanatorium.
2: Ano.
1: Prosil bych pokoj číslo 5.
2: Prosím.
1: Haló? Aha, to jsi ty, strýčku, tady Alfons, synovec Alfons.
3: Alfons.
1: Co dělají tvé nervy?
3: Nervy jsou v pořádku. Co děláš, Alfons? Co se děje v bytě?
1: Co říkáš, strýčku?
3: Co se děje v bytě, je všechno v pořádku? Jarouše

rybičky z akvária, no to se budeš moc smát. Ty bez chleba kočka baští, ta se umí spát. Jste Alfons, Alfons.

0: se, schoval se za mrakem.
1: Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme,
0: až budeš zas v mé

mrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši.

Haló, tady Hvězda. Hrajeme si léta 50.

nemohla rozhodnout, tož se dal probodnout. Být nebo nebýt, anebo žít nebo nežít.

0: nebo nebýt, anebo žít, nebo nežít.
1: To prosím pro mě otázkou nikdy nebylo. Když jsem ještě šil, co kvítek je tele, najednou vidím, ke mně jde tele. Než jsem řekl roso, zeb ho, je boso, zhltlo mě to tele, tma jak v kostele.
0: Když já byl kvítkem je tele, šíhal jsem bděle na tele. A při tom bdění do omrzení jsem zvadl za dvě neděle.
1: Na duchu i na těle, čímkoliv jsem byl, čímkoliv kdy mě bylo být. Vším jsem byl rád, vším jsem byl rád, vším jsem byl rád.
0: Býti nebo nebýti, nebo žíti nebo nežíti, otázkou pro mne taky nikdy nebude.
1: Aber was sagen Sie?
0: Chtěl bych žít v kůži kritika, co všecko zná a všem tyká.
1: Jenže v té kůži necítíš růži, růže se hrocha netýká.
0: Chtěl bych žít v kůži satirika, ten jak to vidí, tak to říká.
1: Ale to by musela být

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klub.

sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem.

0: Slyšíš toho skřivánka?
1: Slyším.
0: Skřivánek jako u nás v Čechách.
1: Jako nad Zlatou stokou.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta šedesátá. Na stanici Hvězda.

hubertusu, že se nestydí. Původně si říkal, že jen něco pojí, ale pak se napil, alkohol ho labil. A teď stolům závidí. Jo, mít tak čtyři nohy,

mít tak 4 nohy, ale 2 jsou málo. Proč mě 2 nohy schází? Proč to se mnou tak hází? Oh, proč asi?

nohu mine, sotva se vláčí, když najednou je mine. Noha nohu, nohu, noha nohu.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká: Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká: no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo, nebylo,

Byl jeden muž a jedna žena, zůstávali na konci vesnice pod lesem v jedné chalupě, byli chudí. Muž nádeničil a žena předla na prodej a přece pořád říkali, jen kdybychom měli nějaké děťátko. Buďte rádi, že vám o Pán Bůh nedal, mluvili jiní lidé, však sami nemáte co jíst. A oni zas říkali, když my se najíme, najedlo by se ještě taky naše děťátko. Jen kdybychom nějaké měli. Jednou z rána kopal ten muž v lese pařezy a vykopal pařízek, vyhlížel zrovna jako malé děťátko. Hlavička, tílko, ručičky, nožičky. Potřeboval jen temínko trochu sekirou otesat, aby bylo kulaté a hladké, a kořínky na ručičkách a na nožičkách přisekat, aby vyhlížely jako prstíčky a bylo děťátko jen zaplakat. Muž přinesl ten pařízek domů a povídá ženě. Tuhle máš, co jsi chtěla mít. Dítě otesánka. Chceš-li, můžeš je chovat. Žena zavinula to děťátko do peřinky, hejčkala je na rukou a zpívala mu.

0: Najednou začalo se dítě v peřince hýbat, vrtilo hlavou a dalo se do kříku. Mámo, já bych jet. Žena nevěděla radosti, kam dříve skočit. Položila dítě do postele a běžela vařit kaši. Když uvařila, otesánek ji všecku snědl a potom zase křičel. Mámo, já bych jet. Počkej, děťátko, počkej, hned ti přinesu. Poté běžela k sousedce a přinesla plný ucháč mléka. Otesánek pil, jen hltal. A když vypil, křičel zas, že bět. Žena se tomu divila. Což dítě, ještě dost nemáš? Šla a vydlužila si ve vsi pecen chleba, položila jej doma na stůl a vyšla pak zase ven postavit k ohni vody na polívku. Sotva, že vykročila ze světnice, otesánek vyda na stole chléb, vymotal se z peřiny, skočil na lavici a v okamžení ten bochník pohltil. A zase křičel, mámo, já bych jet. Máma přišla, chtěla nadrobit pod polívku, ohlíží se po chlebě, ten tam. V koutě stál otesánek jako kadečka a vyvaloval na ní oči. Pán Bůh s námi, otesánku, snad si ten bochník nesněd.
1: Sněd, mámo, a tebe taky s ním.
0: Otevřel hubu a než se máma nadála, byla v něm. Za chvíli přišel táta domů a jakmile do dveří vkročil, volal otesánek.
1: Táto, já bych jet.
0: Táta se ulekl, vida před sebou tělo jako kamna, otvíralo hubu a koulelo očima. Bodejště běs, kde je máma?
1: Sněd jsem jí a tebe taky s ním.
0: V tom otevřel hubu a v okamžení měl tátu v sobě. Ale čím otesánek více snědl, tím více se mu chtělo jíst. V chalupě nic už nebylo, co by za to stálo. Išel do vsi po něčem se podívat. Potkal děvečku, vezla spole plný trakař jetele.
2: Haha, ty jsi musel asi toho sníst, že máš tak velký břich.
1: Jed sem, sněd sem. Kaši z rendlíku.

0: koláč mlíka, pecen chleba, mámu, tátu a tebe taky ještě s ním.
1: Přiskočil a děvečka i s trakařem zmizela v jeho břiše. Potom potkal sedláka, vezl z louky seno. Otesánek postavil se mu v cestu a koně zůstali stát.
2: No co se nemůžeš vyhnout, netvoro, půjdu-li na tě,
1: křičel sedlák a napřahoval bič.
0: Jed sem, sněd sem, kaši z rendlíka, ucháč mlíka, pecen chleba, mámu, tátu, děvečku s jetelem a tebe taky ještě s ním.
1: A než se sedlák nadál, ocitl se i s koňmi a s vozem v jeho břiše. Potom šel otesánek dál. Na poli tam pasák pásl svině. Otesánek dostal na ně chuť a spolíkal je všecky i s pasákem, ani památky po nich nezůstalo. Potom na úhoře tam uviděl ovčáka se stádem ovec.
0: Když jsem toho tolik sněd, povídá sobě sám, taky ty ještě s ním.
1: Šel a všecko to do sebe vházel, ovce, ovčáka i se psem voříškem. Pak se zase kolíbal dál, až přišel k jednomu poli. Nějaká babička tam okopávala zelí, otesánek se dlouho nerozmýšlel. Šel a začal zelné hlávky vytrhovat a políkat.
3: Což mi tu, otesánku, škodu děláš? Však si dost toho snědl, mohl ses už najíst.
0: Jed sem, sněd sem, kaši z rendlíka, ucháč mlíka, pecen chleba, mámu, tátu, děvečku s jetelem, sedláka se senem, pasáka s prasaty, ovčáka s jehňaty a tebe taky ještě s ním.
1: I chtěl ji spolknout, ale babička byla čiperná, uhodila otesánka motičkou do břicha a rozpárala mu břich. Otesánek se svalil na zem, byl mrtev a teď jste měli vidět. Z břicha mu napřed vyskočil pes voříšek a za ním ovčák a za ovčákem skákali ovce. Voříšek je sehnal dohromady, ovčák zapískal a uháněl domů. Potom z břicha vyběhlo hejno prasat, za nimi vyskočil pasák, prásknul bičem a hnal za ovčákem. Pak vyšli koně, táhli plničký vůz sena. Sedlák cukal opratí, klel a jel za pasákem taky ke vsi. Za vozem vyjela děvečka s jetelem, a za děvečkou vyskočili z břicha muž se ženou a nesli si pod paží domů ten vydlužený pecen chleba. A ten muž se ženou potom už nikdy neříkali, kéž bychom měli nějaké děťátko.

po listoch, pak jen pár bosých noh. Já vím, co mu zbývá. Na slámě tiše sní, za obzor pěšky jít, on si přesto zpívá, je to neznaboh, jak by se modlit boh, on si pořád jen zpívá, že doma na stráni se vítr prohání a že tam voní hloch.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Po celé Evropě se rozléhá panika. Proč? Protože Zelenský dělá chybu za chybou a teď udělal snad tu nejosudovější. Prezidentu Trumpovi už zjevně s tímto klaunem došla trpělivost a tak trvá na volbách a výměně tohoto kyjevského kokainisty. NATOvská dohoda Washingtonu a Moskvy přivádí globalisty k šílenství. Stačí se podívat kolem sebe a to nejen na české obrazovky, ale i na ty okolo nás, včetně sociálních bruselských sítích i na londýnské politiky, kteří v těchto dnech vypukají v hysterii. Americký prezident totiž začal už velice otevřeně logicky upozorňovat, že na Ukrajině se nějak moc dlouho nevolilo a bruselští váleční štváči mají z toho amok. Čeho všeho bychom si ještě měli všímat a jak to souvisí s kyjevskou chuntou a jejich bruselskými sponzory. O tom píše Vladimír Kornilov.
1: Na stránkách protiprout.info

0: osmdesátky o osmé.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Desátky o osmé.
1: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mince.

tvoje boky, když jdeš ulicí, tvoje vlasy mezi přející, tvou vůni mezi tisící.

0: stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podhodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa, z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a je mi do zpěvu. Z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany. Pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná? Metalizovanou jedli oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší. V ložnici mám pět lián, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaido do Sakuru, takovou mám náturu. Bavlnu mám z Koloreda, když se doma sehnat nedá, tabák z Portorika mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl do guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, zalov ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak se žeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné pásty. Motřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad spacenem.
2: Ty se mi zdáš

0: já na ní porybný.
1: Když zatoužím po obětí, jak zachová se muž,
0: vždyť obtiskneš mi růž.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
1: Slečna Brentová se odebrala nahoru do své ložnice. Vzala si Bibli a usadila se s ní u okna. Otevřela ji. Ale po krátkém zaváhání ji odložila a přešla k toaletnímu stolku. Z jedné jeho zásuvky vytáhla malý zápisník v červených deskách. Rozevřela ho a dala se do psaní. Stalo se něco strašného. Generál MacArthur je mrtev. Jeho bratranec si vzal Elsie McFesnovou. Po hříchu není pochyby, že byl zavražděn. Po obědě k nám měl soudce na nejvýš zajímavý proslov. Je přesvědčen, že vrahem je jeden z nás. To znamená, že jeden z nás je posedlý ďáblem. Takové podezření jsem já už vyslovila. Avšak kdo z nás to je? Já jediná vím. Chvíli seděla bez hnutí. Oči se jí zamžily a dostaly skelný výraz. Tuška v jejich prstech se divoce rozběhla. Roztřesenými tiskacími písmeny slečna Brentová napsala: vrah se jmenuje Beatrice Taylorová. Oči se jí zavřely. Náhle se strhnutím probrala. Podívala se do zápisníku. S hněvivým výkřikem přeškrtala hrbolatě načmáraná písmena poslední věty. A tiše zamumlala: to jsem napsala já? Vážně? Copak začínám bláznit? Bouře zesílila. Do boku domu narážel skučící vichr. Všichni byli v obývacím pokoji, seděli apaticky v jednom chumlu. A pokradmo se navzájem pozorovali. Když vstoupil Rogers a přinášel na podnosu čaj, všichni sebou škubli. Mám zatáhnout záclony? Ptal se Rogers. Bude to tady útulnější. Dostal svolení, zatáhl záclony a rozsvítil lampy. Pokoj teď působil mnohem veseleji. Stíny poněkud zjasněly. No ovšem, zítra bude po bouři, někdo se objeví, přijede člun. Vera Claytonová řekla: buďte tak hodná, slečno Brentová, a nalijte čaj. Starší žena odvětila: ne, ne, nalijte ho vy, má milá, ta konvice je tak těžká. A já jsem hrozně mrzutá, ztratila jsem někde 2 klubíčka šedé vlny. Vera přikročila ke stolu. Ozvalo se rozveselující cinkání a zvonění porcelánu. Všechno se vracelo do normálních kolejí. Čaj. Buď požehnán běžný, každodenní odpolední čaj. Filip Lombard pronesl jakousi úsměvnou poznámku, Blor na ni zareagoval, doktor Armstrong vyprávěl humorný příběh. Soudce Wargrave, který jinak neměl čaj rád, teď s chutí upíjel ze svého šálku. A do toho sklidněného ovzduší znovu vstoupil Rogers. Byl rozčilen. Promluvil nervózně a zdánlivě nesouvisle. Promiňte, prosím, ale neví někdo z vás, kam se poděl ten závěs z koupelny? Lombard k němu prudce otočil hlavu. Závěs z koupelny? O čem to tady k sakru mluvíte, Rogersi? Je totiž pryč, pane. Dočista zmizel. Chodil jsem po domě a zatahoval všude záclony a ten závěs na zách, tedy v koupelně, je pryč. A ráno tam ještě byl? Zeptal se soudce Wargrave. No ovšem, pane. Jaký to byl závěs? Chtěl vědět Blor. Jasně červený, z nepromokavého plátna, pane. šel dobře k těm červeným kachlíkům. A zmizel? Ozval se Lombard. Zmizel, pane. Hosté se bezradně podívali jeden na druhého. A unaveně promluvil Blor. No dobrá, ale co z toho? Je to bláznivé, jenže tady je bláznivé všechno. Na tomhle přece nezáleží. Záclonou z nepromokavého materiálu nemůžete nikoho zabít. Tak to pusťte z hlavy. Jistě, pane. Děkuji vám, pane. Uklonil se Rogers. A odešel a zavřel za sebou dveře. A na místnost znovu padl přízrak strachu. Znovu se všichni navzájem pokradmu pozorovali. Nastal čas večeře. Byla snědena, nádobí odklizeno. Bylo to prosté jídlo, ponejvíce z konzerv. Potom, když se všichni přemístili do obývacího pokoje, napětí už bylo téměř nesnesitelné. V 9 hodin se první zvedla Emily Brentová. Já jdu spát, oznámila. Já taky, přidala se k ní Vera. Obě ženy šly po schodech nahoru a doprovázeli je Lombard a Blor. Muži zůstali stát na posledním schodu a dívali se, jak ženy vcházejí do svých pokojů a zavírají za sebou dveře. Slyšeli zasunutí 2 zástrček a otočení 2 klíčů. Blor s úsměvem poznamenal. Ani jsme jim nemuseli říkat, aby se pořádně zamkli. No, dodal Lombard, o tyhle 2 je rozhodně na dnešní noc postaráno. A oba se vydali po schodech zpátky dolů. Čtyři muži šli spát o hodinu později. Nahoru šli společně. Rogers prostíral v jídelně k zítřejší snídani a viděl je, jak vystupují po schodech. A slyšel je, když se zastavili na podestě. Ozval se hlas soudcův. Jistě vám nemusím radit, pánové, abyste se zamkli. K tomu dodal Blor. A ještě si kliku podepřete židlí. Existují způsoby, jak otočit klíčem zvenčí. S vámi je to těžké, milý Blore, zabručel Lombard. Vy toho víte trochu moc. Dobrou noc, pánové, pravil vážně soudce. Ať se ráno všichni ve zdraví sejdeme. Rogers vyšel z jídelny a tiše vyběhl do poloviny schodiště. Viděl 4 postavy, jak procházejí 4 dveřmi a slyšel zaklapnutí 4 zámků a zajištění 4 zástrček. Zakýval hlavou. Tak je to dobře, zamručel. Šel zpátky do jídelny. Ano, na ráno je už všechno přichystáno. Jeho pohled utkvěl na podstavci ze zrcadlového skla a na 7 porcelánových figurkách uprostřed na stole. Tvář mu skřivil náhlý úšklebek. Dneska se postarám, řekl šeptem, aby tu v noci nikdo nic neprováděl. Prošel místnost a zamkl dveře do přípravny. Pak vyšel do haly, zavřel za sebou, zamkl a klíč vstrčil do kapsy. Nakonec zhasil všechna světla a pospíchal nahoru do své ložnice. V té byla jediná možná skrýš, a to ve vysokém šatníku. A Rogers do něho okamžitě nahlédl. Pak zamkl a zástrčkou zajistil dveře a začal se svlékat. Dneska v noci už nebudou žádné další lumpárny z Černoušky, říkal si. O to jsem se postaral.
2: Jste na stanici Hvězda.
1: Kapitola 11. Filip Lombard měl ve zvyku probudit se za úsvitu. I toho rána se v tu dobu probudil. Nadzvedl se, opřel se o loket a naslouchal. Vítr se trochu zmírnil, ale stále ještě fičel. Bubnování deště však už slyšet nebylo. V 8 hodin hučel vítr mnohem silněji, ale Lombard ho neslyšel. Znovu spal. V 9:30 seděl na pelesti postele a díval se na hodinky. Pak si je přiložil k uchu. Jeho rty odhalily zuby tím zvláštním vlčím úsměvem, který byl pro něj charakteristický. Řekl tiše, myslím, že je na čase něco s tím udělat. V 9:30 a 5 minut už klepal na dveře zavřeného pokoje Blorova. Blor otevřel velice opatrně. Měl rozcuchané vlasy a oči ještě zakalené spánkem. Filip Lombard řekl přátelsky, vy máte ale spánek. No, je vidět, že vás netrápí svědomí. Co se děje? Zeptal se stroze Blor. Budil vás někdo, pravil Lombard. Přinesl vám někdo čaj? Víte, kolik je? Blor se podíval přes rameno na malé cestovní hodinky u své postele. Za 10 minut 9:45. Jak jen jsem mohl tak dlouho spát? Kde je Rogers? To je ten případ, usmál se Lombard, kdy ozvěna odpovídá, kde? Co tím chcete říct? Zeptal se ostře Blor. Tím chci říct, že Rogers se pohřešuje. Není ve svém pokoji ani nikde jinde. A na plotně nestojí kotlík a v kamnech nikdo nerozdělal oheň. Blor potichu zaklel. Kde ten mizera může být, řekl pak. Někde venku na ostrově? Počkejte, já na sebe něco hodím. A zatím se zeptejte, jestli o něm neví někdo z ostatních. Filip Lombard přikývl a vydal se podél řady zavřených dveří. Armstronga našel už skoro oblečeného. Soudce Wargravea musel jako Blora vyburcovat ze spánku. Vera Claytornová už byla oblečena. Jen pokoj Emily Brentové byl prázdný. Malá skupinka procházela domem. Rogersův pokoj byl, jak už zjistil Lombard, opuštěný. Ale postel evidentně hostila v noci spáče a Rogersova břitva, stejně jako mycí houba a mýdlo, byla ještě vlhká. Takže normálně vstal, poznamenal Lombard. Vera se ozvala tichým hlasem, kterému se snažila dodat pevnosti a jistoty. Ale nemyslíte si, že se někde schovává a číhá na nás? Milé děvče, odvětil Lombard. Já už jsem ochoten myslet si cokoliv o komkoliv. Armstrong zavrtěl hlavou. Určitě je někde venku na ostrově. Blor, který se k něm připojil už oblečený, ale neoholený, se zeptal, a kam se poděla slečna Brentová? To je další záhada. Ale když se dostali do haly, slečna Brentová právě přicházela hlavními dveřmi. Měla na sobě nepromokavý plášť. Moře je pořád rozbouřené, řekla. Myslím, že dnes nemůže vyplout žádný člun. Vy jste se sama toulala po ostrově, slečno Brentová, podivil se Blor. Copak si neuvědomujete, že je to nesmírně nerozumné? Emily Brentová odpověděla velice klidně. Ujišťuji vás, pane Blore, že jsem si skutečně dávala neobyčejně dobrý pozor. Blor jen zavrčel. A pak se zeptal, Rogerse, jste tam nezahlédla? Slečna Brentová povytáhla obočí. Rogerse? Ne, toho jsem dnes ráno vůbec neviděla. Proč? Ze schodů se stoupil soudce Wargrave, oholený, ustrojený a s nasazeným falešným chrupem. Zamířil k otevřeným dveřím do jídelny. Vida je prostřeno k snídani, konstatoval. To ale mohl udělat už včera večer, poznamenal Lombard. Všichni vstoupili dovnitř a dívali se na úhledně rozestavené talíře, mísy, misky a příbory, na řádku šálků na bufetu, na plstěné podložky, připravené pro konvice s kávou. První to uviděla Vera. Popadla soudce za rameno a stiskla ho tak silně, že sebou škubl. Černoušci, vzkřikla, podívejte se! Na stole uprostřed stálo už jenom 6 porcelánových figurek.

Našli ho krátce potom. Ležel v malé prádelně za dvorkem. Šel tam zřejmě naštípat dříví, aby mohl v kuchyni rozdělat oheň. Pořád ještě držel v ruce sekirku. Větší sekira, velice těžká, byla opřena o dveře a její kov byl potřísněn krví. A její tvar až příliš přesně odpovídal hluboké ráně v týle Rogersovy hlavy. Naprosto jasné, prohlásil Armstrong. Vrah se za něj připlížil, rozmáchl se sekirou a nechal ji dopadnout na jeho skloněnou hlavu. Blor si pečlivě prohlížel topůrko sekiry a bavlněný sáček na mouku ležící opodál. Bylo k tomu zapotřebí velké síly, doktore? Zeptal se soudce Wargrave. Armstrong odpověděl velmi vážně. Mohla to udělat i žena, jestli to myslíte takhle. Rychle se rozhlédl. Vera Claytornová a Emily Brentová byly ještě v kuchyni. To děvče to mohlo dokázat snadno, je to sportovní typ. Slečna Brentová vypadá sice křehce, ale takové ženy mají často velkou sílu. A nezapomínejte, že každý duševně vyšinutý člověk má sílu zcela netušenou. Soudce zamyšleně přikývl. Blor se vzpřímil a řekl s povzdechem: žádné otisky prstů. Topůrko bylo potom dobře očištěno. Náhle se ozval smích. Muži se hbitě obrátili. Na dvorku stála Vera Claytornová a křičela vysokým, pronikavým hlasem s kresleným výbuchy divokého smíchu. Jestli pak tady na ostrově chovají včely? No, to mi povězte. Kam půjdeme vybírat med? Zírali na ní nechápavě. Vypadalo to, jako by ta jasně myslící, vyrovnaná dívka přímo před jejich očima zešílela. A křičela tím vysokým, nepřirozeným hlasem dál. Co na mě tak civíte? Jako kdybyste si mysleli, že jsem se pomátla. To, co chci vědět, je docela rozumné. Včely, úly, včely. Co pak to nechápete? Co pak jste nečetli ty idiotské veršíčky? Máte je ve všech pokojích, abyste si je mohli prostudovat. Kdyby nám to jen trochu myslelo, mohli jsme jít rovnou sem. Sedm malých černoušků šlo naštípat klest. A co ten další veršík? Já to umím celé naspaměť. Šest malinkých černoušků chtělo vybrat med. Proto chci vědět, jestli tady na ostrově chovají včely. No, není to k smíchu, není to kruci k smíchu. A zase se divoce rozesmála. Doktor Armstrong k ní přikročil, zvedl ruku a udeřil ji dlaní do tváře. Zalapala podechu, škytla a polkla. Okamžik stála bez hnutí a pak řekla: děkuju vám, už jsem zase v pořádku. Hlas měla opět klidný a zvládnutý. Hlas zdatné učitelky tělocviku. Otočila se a šla přes dvorek ke kuchyni. Slečna Brentová a já vám připravujeme snídani, říkala už v chůzi. Přineste nám trochu klestí, abychom mohli rozdělat oheň. Na tváři jí vyvstaly zarudlé stopy po doktorově ruce. Když zašla do kuchyně, řekl Blor: no, poradil jste si s tím znamenitě, doktore. Musel jsem to udělat, omlouval se doktor Armstrong. Nemůžeme tu ještě ke všemu potřebovat hysterické záchvaty. Ale ona není hysterka, hájil ji Lombard. Já vím, že ne, souhlasil Armstrong. Je to zdravá, rozumná holka. Tohle byl jen nenadálý šok. Ten může potrefit každého. Rogers naštípal dost dříví, než byl zabit. Muži je sebrali a zanesli do kuchyně. Vera a Emily Brentová nezaháleli. Slečna Brentová vyhrabávala popel a Vera odkrajovala kůži ze slaniny.
Děkujeme vám, řekla Emily Brentová. Pospíšíme si, jak se dá. Snídaně bude asi za půl až za 3/4 hodiny. Jen co se začne vařit voda.

0: Někdejší inspektor Blor řekl stišeným, chraplavým hlasem Filipu Lombardovi. Víte, co si myslím? Protože mi to stejně řeknete, usmál se Lombard, nemá smysl hádat. Někdejší inspektor byl muž seriózní, pro lehkovážné vtipkování neměl pochopení. Pokračoval tedy vážně. V Americe byl jeden takový případ. Někdo zabil sekirou starého chlapa a jeho ženu. Někdy dopoledne. V domě nebyl nikdo jiný než jejich dcera a služka. Služka. To vyšlo jasně najevo, to udělat nemohla. A dcera. To byla důstojná stará pana ve středních letech. Na tu to nevypadalo. To bylo tak nepravděpodobné, že ji zprostili viny. Ale na žádné jiné vysvětlení se nikdy nepřišlo. Odmlčel se. Na tohle jsem myslel, když jsem uviděl tu sekiru. A když jsem pak přišel do kuchyně a ona tam byla taková upravená a klidná. Ani brvou nehnula. To děvče se hystericky rozeřvalo. Prosím, to je přirozené. Něco takového se dá čekat. No, co říkáte? Filip Lombard řekl lakonicky, to se může stát. Ale ta druhá, dál se rozčiloval Blor. Taková upravená a upjatá v té zástěře, patrně v zástěře paní Rogersové. A s klidem hlásí, snídaně bude za půl hodiny nebo tak. Jestli chcete něco vědět, tak ta ženská je cvok na kvadrát. Takhle to dopadne s většinou těch starých panen. Nechci říct, že všechny se dají na vraždění ve velkém, ale začne jim prostě strašit v hlavě. A tuhle tuto vzalo zrovna tak. Náboženská mánie. Myslí si, že je z ní boží nástroj nebo něco takového. Poslechněte, vždyť ona sedává v tom svém pokoji a čte si Bibli. Filip Lombard řekl s povzdechem. Ale to ještě není důkaz, že to nemá v hlavě v pořádku, Blore. Ale Blor vytrvale, urputně trval na svém. A ráno byla venku, v plášti do deště. A že prý se byla podívat na moře. Rogers byl zabit, když štípal dříví. A to bylo první, co šel udělat, když vstal. Brentová by neměla zapotřebí hodiny potom courat venku. Podle mého si Rogersův vrah dal moc dobrý pozor, aby potom ležel v kanafasu a chrápal. Ale vy zapomínáte na to hlavní, pane Lombarde. Kdyby ta ženská byla nevinná, tak by přece měla hrůzu z osamělé procházky. Na tu by si vyšla jenom, kdyby věděla, že se nemá čeho obávat. Kdyby totiž sama byla pachatelem. Na tom něco je. Ano, připustil Lombard. Tohle mě nenapadlo. Nepatrně se už klíbl. Jsem rád, že už nepodezíráte mě. Blor řekl skoro zahambeně. Nejdřív jsem opravdu měl na mysli vás, kvůli tomu revolveru a kvůli té prapodivné historce, co jste nám pověděl, či vlastně nepověděl. Ale teď už vím, že ta historka byla vlastně docela pochopitelná. A po chvilce dodal, doufám, že vy o mně smýšlíte zrovna tak. Filip pravil uvážlivě, můžu se samozřejmě mýlit, ale já se domnívám, že na tyhle věci nemáte dost obrazotvornosti. Řeknu vám, že jestli vy jste ten pachatel, pak jste zatraceně dobrý herec a já před vámi smekám. Stišil hlas. Čistě mezi námi, Blore. A když vezmeme v úvahu, že než uplyne další den, budou patrně i z nás dvou stuhlé mrtvoly. Vy jste si tenkrát opravdu křivě zasvědčil, viďte? Blor rozpačitě přešlapoval z nohy na nohu. A posléze řekl, no, teď už na tom asi moc nesejde. Tak dobrá. Lendor byl naprosto nevinný. Ale ten gang mě podmáznul a řečeno na rovinu, my jsme Lendra museli na nějaký čas odklidit z cesty. To víte, že bych to nikdy nepřiznal. Kdyby tu bylo víc svědků, dokončil tu větu Lombard a zazubil se. No nic, zůstane to jen mezi námi dvěma. Doufám, že vám to vyneslo slušný balík. Zdaleka ne takový, jaký jsem měl dostat. To byla špinavá banda, ten Parslův gang. No, byl jsem alespoň povýšen. A Lendora odsoudili na nucené práce a v kriminále umřel. To jsem nemohl vědět, že tam umře. No ne, hájil se Blor. Měl jste prostě smůlu. Já? Snad on, nemyslíte? Vy taky. Protože v důsledku toho všeho to teď vypadá, že i vašeho života je nepříjemně na mále. Mého života? Blor se na Lombarda upřeně zahleděl. Vy si myslíte, že se mnou to dopadne stejně jako s Rogersem a těmi ostatními? Se mnou ne. Já si na sebe dávám, jak se patří pozor, to vám teda řeknu. No prosím, pokrčil rameny Lombard. Já si nepotrpím na sásky. Ostatně, kdybyste byl mrtvý, stejně bych nedostal zaplaceno. Tak hele, pane Lombarde, co tím chcete říct? Filip Lombard obnažil zuby. Chci tím říct, milý Blore, že podle mého mínění nemáte žádnou šanci.
1: Cože?
0: Váš nedostatek obrazotvornosti z vás udělá naprosto tutový terč. Zločinec s fantazií NZ Nejmiho vás odrovná, kdykoliv se mu zachce.
2: Blorova tvář se zbarvila do karmínova. Zlostně vybafl.
1: A co vy?
0: Filipu Lombardovi stvrdly rysy. Vypadal najednou nebezpečně. Já mám až moc dobrou představivost. Už jsem byl v hezky prekérních situacích a dostal jsem se z nich. A tak si myslím, no, víc říkat nebudu. Prostě si myslím, že se z téhle dostanu taky.

Vajíčka už se smažila na pánvi. Vera opékala toasty a říkala si v duchu: proč jen jsem ze sebe udělala toho hysterického blázna? To byla chyba. Klid, holka, zachovávej klid. Vždycky přece byla pyšná na svou rozvahu. Slečna Claytornová se zachovala obdivuhodně. Nestratila hlavu, okamžitě se vrhla do vody a plavala za Cyrilem. Proč na to teď vzpomínat? Všechno je to pryč. Pryč! Cyril zmizel pod hladinou dlouho předtím, než se přiblížila k té skále. Cítila, jak ji strhuje proud, jak ji unáší na širé moře. A ona se nechala unášet, plavala klidně, vznášela se na vlnách, až konečně připlul člun. Všichni potom vychvalovali její odvahu a její chladnokrevnost. Všichni až na Huga. Hugo se na ní jenom díval. Bože, pomyslet na Huga to tolik bolí, ještě i dnes. Kde asi je? Co je s ním? Je zasnoubený? Ženatý? Ostře se ozvala Emily Brentová. Vero, ten toast se připaluje. Promiňte, slečno Brentová, máte pravdu, jsem hrozně pitomá. Emily Brentová odstranila ze syčícího tuku poslední vajíčko. Vera dala čerstvý krajíček chleba na opékač a řekla udiveně: vy jste tak úžasně klidná, slečno Brentová. Emily Brentová procedila skrze sevřené rty. Byla jsem vychována k tomu, abych nikdy nestrácela hlavu a s ničím nedělala zbytečné caviky. Vera si pomyslela, jako dítě byla zakřiknutá, tohle co vysvětluje. A nahlas řekla: vy se nebojíte? A po kratičké odmlce dodala: nebo je vám jedno, že zemřete? Zemřete. Emily Brentová měla najednou pocit, jako by se jí do stuhlého, zmrazeného mozku zavrtával nebozes. Zemřít? Ale ona přece nezemře. Zemřou ti ostatní, jistě. Ale ona, Emily Brentová, nikoli. To děvče nic nechápe. To je pochopitelné, že ona se bojí. Nikdo z Brentů se nikdy nebál. Všichni Brentové byli lidé bohabojní. Na smrt mysleli chladnokrevně. Vedli řádný život. Stejně tak ona, Emily Brentová, vedla řádný život. Nikdy neudělala nic, zač by se musela hanbit. Tudíž samozřejmě nezemře. Ostříhá Hospodin všech, kdož jej milují. Nebudeš se báti přístrachu nočního, ani střely létající ve dne. Teď je jasný den, ničeho se nemusím bát. Nikdo z nás už neopustí tento ostrov. Kdo jen to řekl? No ovšem, generál MacArthur. Jehož bratranec se oženil s Elsie McFessnovou. A zřejmě mu to bylo jedno. Dokonce vypadal, jako by se mu ta vyhlídka zamlouvala. To je hřích. Takhle smýšlet, to je bezbožnost. Pro některé lidi znamená smrt tak málo, že si sami vezmou život. Beatrice Taylorová. V noci na včerejšek se jí o Beatrice zdálo. Zdálo se jí, že Beatrice stojí venku.

tiskne obličej k oknu a kvílí a žadoní, aby mohla dovnitř. Ale Emily Brentová ji nechtěla dovnitř vpustit, protože kdyby ji vpustila, stalo by se něco strašného. S prudkým trhnutím se Emily Brentová probrala ze zamyšlení. To děvče se na ni tak podivně dívá. Všechno je hotovo, ne? Řekla Emily energicky. Odneseme tedy snídani do jídelny.

0: Byla to prapodivná snídaně. Všichni byli velice zdvořilí. Smím vám nalít ještě trochu kávy, slečno Brentová? Plátek šunky, slečno Claytonová? Ještě jednu topinku? 6 lidí a všichni vypadali navenek klidně a normálně. Ale uvnitř? Myšlenky těkající v jednom kruhu jako veverky v klecích. Co dál? Co dál? Kdo příště? Který z nás? Šlo by to takhle? Bůh ví, ale za pokus to stojí. Jen kdyby bylo víc času. Pane Bože, jen kdyby bylo víc času. Náboženské šílenství, to je ono. Ale když se na ni člověk koukne, stěží tomu uvěří. Co když se mýlím? Je to bláznovství. Všechno je to bláznovství. Já sám se z toho zblázním. Ztrácejí se klubka vlny, červené nepromokavé závěsy. To přece nedává žádný smysl. Vůbec tomu nemůžu přijít na kloub. Ten pitomec uvěřil každému mému slovu. Bylo to docela snadné, ale přesto to vyžaduje opatrnost, velikou opatrnost. 6 porcelánových figurek, už jen 6. Kolik jich tu bude dneska večer? Kdo si vezme to poslední vajíčko? Za vařeninu? Děkuji. Smím vám ukrojit kousek chleba? 6 lidí, kteří se docela normálně chovali u snídaně.
1: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.
2: Nad náměstí je stín, nad stínem mrak, nad mrakem černá noc, jak černý frak, jak černý kaviár, jak černý

0: stačí být či nebýt. Smrt slzy nesmije, odcházím a dýjem. To do de do do
1: Posloucháte Hvězdu.

líbal, mají už muže a spoustu dětí. Někde stala se chyba, kdo za to může, že mám v koši smetí. Moniko, už si tě nevzpomínám. Moniko, došli jsme každý jinam. Moniko, v sukínkách nad kolena. Moniko, znám tě jen podle jména. Moniko, uhasl uhlík žáru. Moniko, v pět večer v minibaru. Kočár s růžovými pentlemi projíždí městem, zase je zima. Pojď, budem se živit písněmi, prodáme prsten s bolestma svýma. Moniko, už si tě nevzpomínám. Moniko,

žena. Moniko uhasl uhlík žáru. Moniko v pět večer v minibaru. Před hlavní poštou křižují se všechny cesty v trafice, prodávají pohlednice.

Zavratě hlavy, jedna je tady. Říkáš, že máš dva hezké kluky, oba jsou zdraví, jo, bývali jsme mladí. Moniko, už si tě nevzpomínám. Moniko, došli jsme každý jinam. Moniko, v sukínkách nad kolena. Moniko, znám tě jen podle jména. Moniko, uhasl uhlík žáru.

0: bezpečí stanice Hvězda.
1: Znám zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky stříká.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Válka té nejvyšší úrovně s Ruskou federací je možná na spadnutí. Oficiálně potvrzuje to totiž právě zveřejněný dokument evropské části NATO. Válku totiž chtějí. Začnou blokádou Kaliningradu a nebo také útokem přes Estonsko. Jsou totiž nevyzrálí a je jim už úplně jedno, jak náš svět skončí. K tomu ale dodává svoje analytik Michal Svatoš, kterého jsme si právě aktuálně pozvali do protiproudní televize. Potvrzuje nám, že tito váleční evropští štváči pouze žvaní. Ve skutečnosti nemají proti Rusku vůbec nic. Moskva má totiž velký technologický náskok, a to možná i před Spojenými státy. A tak ta zelená mšice a krvavý klaun má možná už spočítané své dny, což potvrzuje i aktuální vyjádření prezidenta Donalda Trumpa. Pokud vás zajímá více podrobností, doporučujeme shlédnout celý záznam rozhovoru, který s ním vedl Petr Hájek.
1: Na stránkách protiproud.info.

taky lecos překousli, však cvičím jak šroub. Má píle svášní hraničí a cvičím nad vzory ze zahraničí. Je mi šef

Mé skřipky lecos překousli, však cvičím jak šroub. Má bíle s vášní hraničí a cvičím nad vzory ze zahraničí. Je mi ševčík

0: noc s hvězdou.
1: My jsme jednou napsali hru se Sládkem. Ona asi na 10 minut, to by vás zajímalo. No. Jmenuje se Selská kreu je dobrá kreu, a městská kreu je špatná kreu. Tady taky se hrajeme. My jsme teda napsali takovou klasickou scénu ze života spisovatele Dušana M. Pupáka. My jsme to hráli už jednou. My se vždycky stydíme hrát, protože mě to svým způsobem trapas. My to moc...
2: Jak to snižuješ takhle? Já mám kamaráda, tomu se to líbí.
1: Ten to právě ještě neviděl.
2: Co když mi píše soustavu, tak jsem...
1: Prostě já si dělám zázemí.
2: No, takhle, tady jsme rekviziti, to bude Dušan M. Pupák.
1: No, hraju já.
2: A písovatel.
1: Ta první část...
2: To může práhet legrace. Já hraju...
3: Teď se rozpějete.
2: No, inteligent to není. No. To zapíral, jo, a já se hraju všechno. To je zkrátka občan malého města.
1: Občan.
2: Nepodařilo se mu být starostou, tak vede takový osvětový pracovník
1: a vede besedu.
2: Čenda Krchov se jmenuje.
4: Vážení příchozi, milí hosté, vítám vás z tohoto místa jménem krajského nakladatelství, které dnes postihla živelná událost a co více, živelné štěstí, živelná radost. Zavítal k nám dnes mistr Pera, soudruh, spisovatel Dušan M. Pupák, mistr. Přijel k nám, aby vyhověl vašim četným žádostem. Aby vyhověl. Uvolil se mistr podepisovat vaši knihu. Tedy svoji knihu, ale vy máte doma tedy vaši knihu. Tedy vaši svoji knihu. Po jedné noze toulám se krajem. Tedy knihu. Která dosáhla v našem městě valné popularity. O čem svědčí i to, že dva výtisky, které k nám byly poslány, byly rozebrány už cestou. Já ještě jednou vítám soudruha spisovatele Dušana M. Pupáka mistra a předávám mu besedu, kterou bych si dovolil řídit. A hele, už přichází Pupák. Pupák! Já ho vítám a spotom Pupák.
1: Děkuji vám za milé přijetí. Nečekal jsem, že vás nebude tolik. Vždyť od vydání mé knihy Po jedné noze toulám se krajem uplynula teprve krátká doba a já myslel, že ještě slavikujete.
4: Soudruh Pupák, dovolíš? Naši občani si knihu nejenom přečetli, ale i po večerech obsali. Takže dnes připadá na naše občani 1,6 vašich populární jedné nohy. Žádám potlesk pro naše občani.
1: Já jsem na měko. Nečekal jsem, že o moji knihu projevíte takový zájem. Díky. Jsem připraven podpisovat a besedovat.
4: Soudruzi, já myslím, že soudruh mistr Pupák nás neukousne. Já navrhuji prolomit studenou hráz v besedě.
1: Já
5: Vás jistě zajímá, jak jsem to psal.
4: Nedělej si starosti, pupa. Napsal si, dostal si zaplacíno, tak jaký pak copat. Radši besedujme.
5: Jestli snad nechcete vidět něco o mně. Třeba...
4: Hele, pupa, na drby my nemáme čas. Nás spíš zajímá, jak jsi to psal. Řekni, proč žiješ, s kým žiješ a tak dále. Veselujme, veselujme, pupa.
5: Ano, tedy začni. Tematicky jsem čerpal ze zkušenosti prostých dřevařů z Polabské nížiny, kam jsem zavítal u příležitosti besed o své prvé knize Po čtyřech k beduínu.
4: O kolika?
5: O čtyřech.
4: O čtyřech. To už si říkal, pupa, nevracej se v besedě.
5: Nevracej. Tak abych se tam vrátil k těm dřevopracujícím. Já jsem se chodil dívat na tu jejich lopotu s lesním dřevem a vyptával jsem se na tu jejich práci s lesním dřevem.
4: Víš, že ty jsi zvědavej, pupa.
5: Nepračte. Ale vraťme se k těm dřevopracujícím. Oni se mi zdáli být drsní chlapi života lesního. Oni milovali svoje lesní dřevo a svoji lopotu s lesním dřevem, které zpracovávali. Oni se rádi toulávali, jak si říkali lesním krajem. Nechcete někdo něco podepísat? Ale vraťme se k těm dřevopracujícím v Polabí, tam za soutokem.
4: Neobtěžuj se, pupa. My víme, kde se stékala bez malší. Nechci besedujme, nás to poutá.
5: Já jsem obdivoval ty jejich sekery.

0: pracující chlapky máchali a pracovali na zpracování lesního dřeva. Ovšem je to práce nebezpečná. Což kdyby tnuli vedle. A proto jsem svoji knihu nazval výstižně Po jedné noze toulám. Kterou vám nyní podepíšu.
1: Připravte si knihy Po jedné noze toulám si kraje a pojďte si, ať to frčí. No tak, choďte si. Vlastně já chci tak jednu podepsat.
0: To je trapné, udělal se vám kaň.
2: Koupíš mi novou popa. No tak další, soudruzi. Teď vidíte, že to nebolelo. Jak pěkně píše pupa. Kaňka sem, kaňka tam. Hlavně, že duši máme čistou.
3: A ty, soudruh Sáňky? Vymazal už si svůj bříšek z parného léta? No nic, rozebereme si tě po besedě. Nebudeme zdržovat popáka. Bystra!
0: Líbí se ještě někou moje knížka?
1: Soudruzi, já končím pro chaos dnešní besedu a zvu vás všechny ob týden, kdy vám podepíše na vaše četná přání znovu své knížky soudruh Mr. Pupa. Přijedeš, Pupa.
0: Jak radste.

Byl podvečer, my v poušti, na oáze kraji, tak ticho kol, i Araby, kteří si jindy bujně hrají, dnes mlčí schoulení, jak teskný zjev. Co je vám, muži? Pane, zde byl lev. Že lev? A kdy? To, pane, těžko říci. Snad dnes, snad před týdnem, snad před měsíci, však jisto jest, jsem spěla jeho chůze, snad cítíš kraj, jak po něm strnul

ten promluvil již taky ke mně. Kdy nejbujněj jsem vykročil si vráz až k srdci zasáhnul mě náhlý mráz. Jak by se kolem skalné hory ptali, co v zemi obrů chceš, ty muži malí, jak udiven by pohled na mne, kraj ten němý si slám, přes příliš slám si na mne Česko.

pout tíže cítíme a jsme přece na svobodě. Strach běží po lidech, mrak běží po přírodě. Zpěv před věky se naposledy zdvih. Odletěl a kdesi v modru stih. Vždyť i v ta šera vlků našich hejna se zabořila plachá bázeň stejná. Ač věčný hlad i rve a krve žízeň mučí ke skále tlačí se.

jak na poušti, kde lev si lehl polem po širých Čechách. Teskno dýše kolem jen jednou krajem, tím šel národ lev. Jen jednou před dávnem hřměl jeho řev. A sama země poslouchá se zatajeným dechem, zda hrozný hrom ten nevrátí se echem. A co kde dýše, choulí se ve své skrýši a schvěním cítí, jsme zde velví.

0: Noc plná hvězd.
1: Bonsoir.
2: Soir. Ça va?
1: Pas trop mal. Et vous donc?
2: Merci. Comme-ci, comme ça.
1: Enfin, pourvu que ça gaze.
2: Oh, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens.
1: Ouais. C'est l'essentiel.
2: Oh, je vous assure, je vous assure. Oh, mon Dieu, oh.
1: L'essentiel.
2: C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie est une chienne.
1: Par exemple, mon ami, c'est pas mal trouvé. Ya ya ya ya ya ya ya. Ya ya ya. Richtig, richtig.
2: Vy jste taky Čech?
1: Bože, to je náhodička.
2: Cizině z Prahy.
1: No, já jsem z Prahy.
2: No to jsme oba z Prahy, no to je báječný.
1: Ale řekl byste to někdy,
2: no jo,
1: tak... přece jen ta Fraporte takhle.
2: A dlouho jste v cizině?
1: No to víte, já hned po válce jsem.
2: Jo, jo, já taky hned, jak po převratu čistě jsem jen tak ovšem.
1: To je nejlepší, víte, jo. Vypadnout jaksi,
2: jo.
1: Než se to vyjasní.
2: Ano. A to je, jsem rád, že tady přeci jenom tak ono přeci to piček.
1: Opravdu, víte, to je nejlépe takhle, když člověk cizině, já
2: ano,
1: říkám
2: ano.
1: Vždycky zejména.
2: To je správné, to je velmi správné, tím pádem se člověk vystříhá mnohému, ano.
1: A naopak zase.
2: Správně jste řekl, víte, naopak protože... spáč na tom právě, proč ne, že ano?
1: Ale to se ví, protože z tohoto hlediska samozřejmě všechny ty překážky odpadají a...
2: Jo, to je tak.
1: A potom,
2: to, to důležité, to potom, ano.
1: Velice.
2: To jsem rád, že jste z Prahy, bože, aspoň si máme o čem povídat, že ano?
1: No, bože.
2: Ta Praha, to je, kolikrát si říkám,
1: já
2: to je marný.
1: Já taky vždycky, tak v cizině si řeknu občas vždycky, je... Praha.
2: A to já zase si spíš říkám, Praha je. To je marný, ono je to stověžatý, ono to člověku přiroste k srdci, víte, to je marné.
1: Proti tomu se nedá nic dělat?
2: Jo. A v mnohém se Praze křivdí.
1: O, to zajisté, víte, to víte, příteli, máme Paříž například.
2: Máme Paříž například, tedy nehledě na Paříž, já jsem byl i v Americe, tedy i tamhle, a tamhle, všude jsem tedy, tamhle jsem byl a tady tak jsem chodil tedy.
1: Ano, já jsem byl na těch týž místech.
2: Ano, to je náhoda, že jsme se tam neviděli, tedy Kordilery například, je to tedy veliké, je to krásné, nahoře sníh, že ano, ta nádhera, víte, ale... Žofín to není.
1: To je to, nebo máte zase například třeba v Paříži tu dlažbu, to je pořád, že je to báječný
2: asfalt,
1: a rovný
2: jo.
1: A...
2: Jo.
1: A ono je to takový pádní.
2: Jo, ono je to sice černý, ono se to blízká, ale je to furt.
1: Je naproti tomu přeci jenom ta pražská dlažba, to je...
2: To je marný, z toho dýchají století, kamaráde, že ano. K tomu člověk rád přilne, k tomu kamenu, dyť, co jste chodil, Žižka.
3: Račte si natáhnout ten gramofon.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Za sedmero řekami a sedmero horami, v zemi slunečné

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: Hovoříte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Je tomu už 85 let, kdy zemřel sochař, grafik, architekt a mystik. Zanechal po sobě tisíce soch, plastik a grafických listů. Jeho díla najdeme v katedrále svatého Víta v Pařížské ulici i na Hradčanech u Chodkovy ulice, kde stojí jeho podivuhodná vila. Patřil k těm největším osobnostem českého secesního symbolismu, kdy do dřeva a kamene vkládal myšlenky, stejně jako verše na papír vkládá básník. O kom je řeč? O Františku Bílkovi. A právě proto máme o něm celý článek, který připravil Ivan Poledník.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

jako hrob. Za živého zajatce se platí dvojnásob. Náskok se však neskracuje, pořád svahem dál. Všedu černější rád,

0: noc s hvězdou.
1: Ne, dnes mě není opravdu do smíchu. Natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím, to byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, to je... Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... To ne... Promiňte, to jsem zase sáh vedle, to je zase družstevní den, já to mám... Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep. To je. Samozřejmě, jako vždycky, mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazi. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu. A ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchto věcech z ústa i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa? Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo? Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marsu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tám se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. vím, že nejsem sám. Všude je něco, všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne. Ne, pokrýváš.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. Učilůvku dvakrát vyhořel jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítelku Střepka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízely jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně, mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav bez tíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budiš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marnéť voláníť. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Můj známý automobilista par excellence tuhle couval do garáže a když si uvědomil, že za tu chvíli 15x překročil směrnice o jednosměrném provozu, byl v rozrušení do mlíkárny. Výsledný efekt? Zadřel písty prvináčkem. Monterovi v opravně nabídl 100, kdyby jako tento, že jo, a tohle, Monter prý se hrozně nasupil. Pane, tak to ne. S takovouhle na mě nechoďte. No a proč, když to... No dovolte, teď je jenom jedna. Některé výstřelky musíme skutečně vymítit v zárodku. No není přece trvale možné, aby si řidič od popelářů jezdil služebním vozem na nedělní toulky po Sázavým. Aby spousta žen nemohla pracovat na dvě směny, protože jim kdesi odmítají přijmout manžela do jeslí. Nebo aby závodní stráž v lomu přistihla mazaného kameníka, jak pronáší v ruksaku žulu, rulu, eventuálně svor. Ano. Ano, nechci stále kýdat ti bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

0: Noc plná hvězd.
1: Dámy a pánové, jistě vám neušlo, že jsem opět zde. Myslím v Československu. Jakožto pěvecká hvězda první velikosti, viditelná pouhým okem, jsem opustil narvané koncertní síně a music hally západních metropolí, abych se zase mohl postavit do české fronty na přední hovězí. A hlavně, abych už měl konečně pokoj od takzvaného krásného pohlaví. Ne, že by u nás nebylo, to bych se neodvážil tvrdit, ale každopádně to naše české krásné pohlaví má na mužský sex appeal poněkud jiná měřítka. U nás se spíš kouká na dobrý vychování. A potom doma je doma, že ano. Dámy a pánové, vy si neumíte představit, co já jsem na západě zkusil se svým sex appealem. Já už vážně nevěděl, kam s ním. Po mně šly veškeré paní a dívky takovým způsobem, že jsem se vlastně k zpívání ani nedostal. To jsem jenom takhle přišel a už to v hledišti zašumělo. To už tak nějak má člověk v sobě, že ano. Já třeba jenom takhle otevřu oči, sex. Přihladím si takhle vlasy, sex. Hodím si takhle nohu přes nohu, tak si vkadačte se všimnout, že ano? Sex. Ženský se na mě hrnou na jeviště, vemu nohy na ramena, sex. Já jsem taky bral honorář jako sextet. Několikrát jsem se pokusil se trochu odsexovat. Přišel jsem na pódium úplně upatlanej a měl jsem sobě 10 piv. No jo, jenomže moc často jsem si to taky dovolit nemohl, protože v Americe je pivo skoro stejně drahý jako u nás. Tak vám třeba takhle chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, Nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řík, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex epílu zachovat aspoň ten epíl. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptýc.
2: Hlejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
1: Proklatě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.

0: Vraťte nám tu všech vandráků můzu, má roztrhanou blůzu.
1: Stanice Hvězda.

0: noc s hvězdou.
1: Jdem na toaletní papír, aby se pomalu stálo frontou. Ale ostrý slovo to přiletí bez dlouhého čekání. Člověk jaksi z ostyku zakrývá svoje dobré nitro. Teda my v naší partě zakrýváme své lepší já přímo virtuózně. Třeba Josef, to je tavič, jo? Ten, když začne mluvit, tak nejlíp chytit ho za ruku, vodit po poli a je pohnojín. Jenomže tahle ta řeč, víte, ta šťavnatá, ta je nakažlivá, epidemicky. No to kam se hrabe chřipka, to... Ale jinak my jsme partie obrovská. Kolektiv k pohledání, teda pracovně to máme ujasněný. Takže jsme jaksi dali hlavy dohromady a pozastavili jsme se nad tím, nad tou jazykovou vadou. A padaly různé návrhy, ale hned zase padly. Tak třeba, kdo promluví hrubě nebo sprostě, tak půjde za trest. To ne, za trest ne, to není to vhodné slovo. Půjde výchovně na koncert nebo do divadla. Já mám hudbu rád, kluci pitomí, povídá Josef, ale nechtějte, abych od rána do večera seděl na koncertě. Přidal k tomu pár šťavnatých výrazů, takových osobitých, takže jsme návrh i hned zamítli. A pak jsme přišli konečně na to pravé. Jen jako blesk z nebet nás to napadlo. Kdo promluví klusce, oplzle, nechutně, hrubě, nebo kdo zalže, tak dá do společní pokladničky korunu. Korunu? Kluci, to nás zrujnuje. Pro začátek bude stačit padesátník a pak to můžeme zpevňovat. Povídali jako Franta, že? No tak a u toho zůstalo. A víte, že se nám metoda osvědčila? Náramně. Víte, to třeba jeden se zastavil s druhým a začali mezi sebou povídat, povídali, vyprávěli. U nich stál František, toho jsme si zvolili pokladníkem a už psali jako vrchní v restauraci, tak ty jsi měl to, ty má to, no to máme 3,50 Kč. Provinil se svými výrazovými prostředky jako... upozornil na lecos a zaokrouhlil vždycky tu sumu z vlastní kapsy na 5 Kč. A brzy jsme si takhle nakleli, nasakrovali a nanadávali 500 Kč. A to jsou prachy, že jo? No, vždycky tak 3-4 dní před výplatou to se u nás klelo na dluh. Ale po výplatě to jsme se rozšoupli, ale to nám... Upozorňuji vás nealkoholicky. Například Arnošt, ten proklel jednou celý prémie. No, jenomže jednou vám takhle Jaroslav, syn jeho chodil do školy, táta od syna, přijde, kluci paťatý, já už dál nemůžu, to je strašný, můj syn mě přines v žákovský knížce poznámku, že mluví škaredě, že nadává spolužáku, je, že je hrubej. To víte, do mě to vělo, na mě něco takového, já si ho kluka pučil, já mu to řekl za 20 korun a to jsem se, ani jednou jsem se neopakoval. Kluk se zavrtěl a povídá, jabko od stromu daleko nevpadne. Já jsem mu ani nemohl nařezat. Ale kde je moje rodičovská autorita? Kde je moje autorita? A pak zaplatil 50. No tak jsme hned dali hlavy dohromady, co jako s tím budeme dělat, jak dál a co s takto naspořenými penězi. A už zase padaly návrhy, že bychom třeba mohli jezdit společně na výlety, na vycházky, že bychom si mohli nakoupit krásnou literaturu, založit kroužek poezie, nebo stát se členy gramofonového klubu, že bychom si na besedy zvali třeba VV Štecha a tak. A kdy budeme pracovat, zařval Franta. Mluvil o chvilku díl, dal korunu do společní pokladničky. Mám nápad, zařval Tonda, to je předák naší brigády. My za ty prachy koupíme dárek pionýrům naší patronátní školy. Jaroslav jakoby vokřál, říká, a tak to si tě přijdu poslechnout, až začneš vyprávět, tak milí žáci, tak jsme vám společně nasprostačili na Loutkový divadlo. Pronu, tak já to nemusím takhle říkat, já můžu říct, že společným úsilím se nám podařilo dát dohromady určitou částku. No jo, to kecáš, to lžeš, dej padesátník a divor válu. No jo, pak nastala bouřlivá diskuze. Arnoš řekl 4 slova, Josef tomu přidal 3 slova, Pepík řekl 1 slovo, to je 8 slov, dohromady zaplatili 4 koruny. A co dál? No tak samozřejmě, zase jsme meditovali, koumali, jak na to. Začali jsme vám najednou šetřit, ale na řeči. Prostě přestali jsme mluvit a dorozumívali jsme se všelijak. Tu grimasou, tu posuňkem, tu významným pohledem oka, tu kopnutím nohy, jsme se snažili dorozumět navzájem. Byl to přímo umělecký požitek a zážitek pozorovat Františka, jak provádí pantomímu. Podej mi lopatu nebo kladivo, ty dobytku jeden. A víte, že o naši řeč a o naše dorozumívání projevil zájem i balet Státního divadla? Režiséři chodili studovat pantomimický odpich. Dostali jsme nabídky ze zahraničí, jenomže pořád nevíme, jak tam dostat i Martinskou pec. To víte, narazili jsme na nepochopení. Třeba při nákupu v řeznictví. Chtěl jsem kilo svíčkový, nějakou kost na polívku a 20 deka cikánský, jenomže já to neřek, já jim to v krámě zabaletil, že? Prodavačka se na mě podívala, nádherně zbledla, jako kdyby foukla do hladký mouky, říká, a ano, moment. Vlítla do lednice, práskala za sebou dveřma, až se pokazil zámek. Než to spravili, uplynulo 14 dní, ale prodavačka byla pořád ještě čerstvá. No tak to víte, náš kolektiv teď schání nějakou novou metodu. Pochopte, když přestaneme mluvit, tak nás lidi budou mít za blázny. A když promluvíme, tak budeme na mizině. Tak já jsem přišel za váma, abyste mi poradili, jak vy jste ze své mluvy odstranili ty padesátníkový výrazy. Jestli nám někdo poradí, jak na to, tak my jsme ochotní mu dát všecky naspořený peníze. Ať se má kluk dobře, ať si koupí třeba Volhu, nebo ať jede s Čerokem do toho. No, to on už ví kam, ale my, tedy naše parta,

0: fakt, naše parta se chce polepšit. Opravdu, polepšit. No pochopte to, nebo Himmel, Herrgott, Krucifix, Lauron... No vidíte, a už abych platil korunu 50.
1: Je tu půlnoc.

0: Noc plná hvězd.
1: Já byl, pánové, od jak živa člověk mírnej a opatrnej. 30 let dávám, prosím, bedlivej pozor na každej křivej krok a pak se zamiluju do lížařky. Já, člověk z Polabí, mohl jsem koupit ty líže, budíš, pro ty její modrý oči. Ale když už jsem je koupil, já je měl postavit za skříň a nejezdit s nima do Tater. A když už jsem jel do těch Tater, já měl jet do nízkých, protože vysoký Tatry, to je s láskou amen. Měj rozum, Máničko, naléhám ještě v hotelu, v životě jsem na tom nestál. To seš muskej, řekla jenom a začala mazat líže. Aspoň ten vosk tam nedávej, zapřísahám jí tedy. Vždyť to bude klouzat, ale to ne, to ještě vyželila a pak jsme vyrazili. Ze začátku to šlo ohromně, sám jsem se divil, ale když jsme na vrcholku sundali líže s ramen, aby jsme je obuli, nohy se mi rozklepaly. Máničko, povídám sehnutej nad vázáním, teď mě máš teda v Kandaháru, ale co bude dál, přičte každej ke tvý tíži. A v tom cítím, že se dávám do pohybu. Pozor, vykřikla ona na lidi pod náma, je to Václav. Ale nebylo moci, která by mě byla zadržela. Jeden se o to pokusil, ale zatlačil jsem ho do sněhu a dodnes ho hledají. Potom jsem přejel Smrček, pak další 4 lidi a pak už jsem byl volnej, nikdo mě nezdržoval a bejt jen trochu klidnější, mohl jsem začít vychutnávat jízdu. Pánové, já to tedy všecko na puntík nepamatuju, ale nejdřív byla krajina pustá, potom přišly kleče a nakonec borovej les. Když jsem vystřelil ven, byl za mnou průsek a přede mnou nějakých 200 metrů kolmý stěny. Na jejím konci jsem prolít jakýmajsi zavřenýma dveřma, zasvištěl chodbou, uslyšel hudbu a přešustěl po parketách. Z toho jsem vyrozuměl, že jsem v interiéru a bejval bych se snad zastavil očíšníka, ale on nekňuba upad i stácem a já přejel po zmrzlině. Samozřejmě to mě vpravilo do nové rychlosti. Po točitých schodech jsem se vřítil na dvůr a odtud skrz králíkárnu do volného prostoru. Pak jsem projel sněhulákem a to mě připomnělo Máňu, jak asi stojí kdesi na hřebeni a v duchu mě odprošuje mě, který se valím, řítím a svištím, ani nevím kam. V tu chvíli jsem se to dověděl, jelikož těsně kolem mýho levýho boku myhla se mi cedule starý Smokovec 3 kilometry. Pánové, ty 3 kilometry jsem urazil v minuce a ještě jsem přitom stačil urazit 2 telegrafní tyče a stařenu, který jsem v tom letu nestačil odpovědět na křesťanský pozdravení. Hned na to jsem se definitivně zastavil vo Grand Hotel, ale neměl jsem pokdy pořádně si oddychnout, neboť v levý noze mě píchlo, zabolelo a nakonec zůstala vohnutá na úplně nesprávnou stranu. Dřív, než mi přiložili k nosu čpavek, spatřil jsem koutkem voka záchranou četu s Bernardínama, která se vydala na cestu v mých stopách. Potom mě zastřel takovej těžkej růžovej mrak v lídným dloby a já cejtím, že už tu nohu necejtím, že mi začíná být dobře a že pomalu přestávám vnímat. Ale než jsem ztratil vědomí, ještě jsem zaslech jakýhosi Brchela, je to prej známej internacionál, kerak praví. Já se prej něco najezdil, ale ani v té nejkompletnější výzbroji bych nikdy nedokázal, co dokázal tenhle muskej na jediný líži. Pánové, když jsem se probudil na čistým nemocničním lůžku, stála mi v hlavách snoubenka a uprostřed zimy, prosím, zasouvala do vázičky větvičku šeříku, ty svý modrý oči vlahý něžnejma slzama. Ale já, poučenej, vzpřímil jsem se na polštáři a zvolal jsem jednou provždycky. Slečno, opuste místnost, já vás neznám, já se na vás nepamatuju, jelikož těžký úraz přivodil mi úplnou a naprostou amnézii. Ono to, jak dneska vidím, bylo všecko přeci jenom k něčemu dobrý.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: To je náhoda, co?
1: No, to je. Člověk ne? Tady tak sedí.
0: No jo, najednou kouká, vidí známýho.
1: No. Já vás hned poznal.
0: Tak? No jo, vás taky.
1: Jo.
0: Hned jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. No jo. Podle obličeje.
1: No jo.
0: Taky tak trochu jako...
1: No, taky, to taky víte, člověk musí tak jaksi...
0: Ano, to no. Se musí, ano. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tohle nebo takhle nějak, že jo? Ale jinak, víte, je třeba tak nějak, jak bych tak řekl...
1: Jo, to máte pravdu.
0: Že jo, ano. To je právě ono, tohleto, ano. Víte, člověk si třeba někdy myslí, víte, já nevím, třeba právě tohle nebo takhle nějak, ale jde pak, víte, ono to nikdy tak nepřijde,
1: no
0: víte.
1: Jo.
0: Vždycky něco mezi to vletí, no. Že jo, no jo.
1: To já znám, no jako
0: jo.
1: U mě.
0: Taky, že jo, no jo.
1: Jednou vám do toho přijde tohle a nebo tamto, že jo.
0: Ano. Nebo i něco jinýho. No jo, to je právě, to je ono, tohleto. Takže jsme stejného názoru, no. Že jo. Jo, co jsem to ještě chtěl říct, ty? Safra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím.
1: No jo.
0: Člověk jedno pro druhý zapomene,
1: no,
0: víte,
1: no. Právě.
0: Vy nevíte náhodou, co jsem chtěl
1: taky
0: říct.
1: Taky ne, nevím,
0: jo.
1: No.
0: Jo, už vím, tohle jsem chtěl říct, ty. A co jinak takhle jsem chtěl říct?
1: Tak různě.
0: Různě, no. Já jsem si to myslel, ano. To jsou novinky,
1: no.
0: Utíká to, co?
1: No, tam to letí.
0: No jo. Dědeček pořád ještě mrtvej.
1: Jo.
0: No jo, není přešťastný manželství.
1: No jo, to je pravda.
0: Manželství to musí klapat.
1: Jasný manželství především.
0: To jak někdo dostane tu slepičí nemoc?
1: Jak slepičí nemoc?
0: No když jako zanáší.
1: Jo tak, no jo, to jo.
0: Tak to je konec.
1: No jo, to máte pravdu.
0: A je to smutný, že takových lidí ještě dostanu.
1: A víte, že máte, no jo.
0: Je, já už budu muset pomalonku, poněž ono.
1: Spěchat, já taky letím. No. A že jsem se ani nezeptal, co pak je doma novýho?
0: Ale celkem nic, no, narodil se mi kluk.
1: Je, to vám gratuluju, no a manželka?
0: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zas bude randál.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den.
2: Co pak jste mi přines? Snad nemám návštěvu ve vrátnici.
1: Jo, teď momentálně ne, ale ráno tam přišel jeden.
2: No a?
1: No jo, ale přišel s prázdnýma rukama, tak jsem ho hned vyhodil.
2: Aha, tak dobrý.
1: Hlejte, já jsem za váma dneska úředně, víte?
2: Vy mě přímo děsíte.
1: To je bašta, v tom se vyžiju. Teda, já jsem totiž momentálně pověřený jako statistik, víte? Ale to se nějak nestýte. Hlejte, statistik to je vlastně takový lékař, před kterým se ani nemusíte slíkat, víte? Jo, kdyby tady byla Pižulková, ta by musela rozepnout aspoň bluzičku, víte?
2: A
1: ne, vy ne, vy mě rozepnete jenom duši.
2: Jenom
1: duši. A já vám do ní kapánek taky tak číhnu, víte? No,
2: tak se posaďte.
1: Děkuju, já vedle vás takhle, když dobrý,
2: no, tak jo? Pojďte.
1: Tak hledajte, mám tady pár takových otázek,
2: ukažte.
1: Jo? Ne, nešahat, to je přísně důvěrný.
2: No dovolte, tady mě stejně ty otázky musíte říct. Jo. Tak bych si to mohl aspoň promyslet,
1: to,
2: ne?
1: To právě nesmíte, protože kdyby si každý všecko nejdřív promyslel, tak jsme třeba my dva tady vůbec nebyli, že ano? Hejte. Já jenom chci, aby se odpovídal pravdu a nic než pravdu, ale opatrně s pravdou dneska, opatrně s pravdou. Protože všecko, co řeknete, může být použitý proti vám, však to znáte.
2: Znám.
1: Jo.
2: Já byl svého času podezřelý z velezrady.
1: No. Fajn, takže v těch volovinách umíte chodit, víte? Tak první otázka, no. Jo? Co čtete? A hele, vy tady máte zrovna nějakou knížku? Safra, dovolíte, abych se...
2: No prosím.
1: Počkejte, Komtesa Nataša, soudce pouze v kombiné, se bránila chlípníkovi, seč mohla a nakonec neměla na sobě nic než dvě růžových poupátek, kterých se chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. Margo, to je nějaká sprostěrna tohle, víte? Safra, to bych si půjčil, až to přečtete tohle.
2: No prosím, prosím.
1: Jo? Tak co čtete? Tak já napíšu zahradnictví, jo? Tak a dále je tady otázka číslo dvě.
2: No.
1: Co říkáte politický situaci?
2: No, podívejte se, to je...
1: Počkejte, do ničeho mě nezatahujte. Já píšu, že souhlasíte.
2: No počkejte, ne. Se vším ne?
1: No, to já vím, samozřejmě, že ne. Nesouhlasíte například s Nixonem, že
2: no,
1: ano?
2: No.
1: A to je správný, tak to dám tadyhle za B, tam vám dělám hvězdičku. A tadyhle, víte, já stejně nic jiného přinést nemůžu. To by mě starý hnal, je. On říká, v politice může být čurbes, ale ve statistice to musíme mít podle dohody. Statistikem, milý pane, to je nesmírně důležitá věc. Pomocí statistiky může každý blbec dokázat, co chce. A proto jsem taky přišel za váma. Tak dále, otázka číslo 3. Luštíte rád křížovky s tajenkou?
2: Ne, mně stačí, když čtu noviny.
1: I vy, šibale jeden. Tak já píšu noviny. Hrgo, jaký i se píše noviny? Teda, rozumíte, já nemám školy, ale za to jsem fikanej. Je třeba, když se řekne, kdo to byl kníže Sámo,
2: jo.
1: Tak hned vím, že to byl kolega, co pořád zavíral. Dále otázka 4. Jak jste spokojený s platem? Ale nekřičte na mě.
2: To je tedy strašně těžký, protože na tuhle otázku dá se buď křičet, anebo plakat.
1: To si klidně poplačte, ale až potom, já pospíchám.
2: Víte, ještě k tomu ty srážky.
1: Podívejte, srážky musí být. Zemědělci je potřebují, stát je potřebuje, ovšem stát vám to zase vrátí.
2: Jo? Kdy?
1: Jo, to já nevím, to ještě nemáme statisticky podchycený.
2: A jak už dlouho pracujete ve statistice?
1: Dlouho. Počkejte, já jsem začal, kdy? Včera dopoledne.
2: A. Tak dál.
1: Dál, no. Otázka číslo 5. Co si myslíte o svém nadřízeném?
2: No.
1: To je idiot, co?
2: No vy ho znáte.
1: Ne, ale to já píšu rovnou. To dělá praxe, víte? Hele, pije?
2: To nevím, já ho nikdy neviděl.
1: Jo, tak já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. Dále, otázka 6. Kam byste nejradši letos na dovolenou?
2: No.
1: Někam daleko od starý, víte?

0: Dost. Jedna z mála našich vnitřních záležitostí.
1: Já myslím... abyste tam nepsal o tom moři piva. Napište doma máje.
0: Fajn, píšu, dobře. K moři piva nechce, máje doma.
1: Ale ne, doma máje.
0: No, máje doma, dítě to jedno. Helejte, my v ozbrojený síly na nějaký ten slovosled nekoukáme. Dál, jo?
1: No.
0: Otázka 7. Jak máte velký byt?
1: Tak malý, že když přijdu domů s opicí, tak se tam oba nevejdeme.
0: Aha, takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
1: Já bych nutně potřeboval pracovnu, rozumíte? Abych mohl ve svém oboru i doma nerušeně pracovat.
0: No, jo, to nesmíte být takové fajnovka, pane. Jako tuhle mi povídá jeden malíř, že prej by potřeboval ateliér, víte, ateliér prej. Tak jsem mu řekl, ať maluje jenom takový mrňavý obrázky jako Aleš. Že ano? Nebo ať maluje poštovní známky. To může i na záchodě, ne? No, a když to chce dělat velký, tak to může flákat v pokoji přímo na zeď. Jako ten Mikulám Žemlo, že ano? Tak dál.
1: Vy byste měli být diktátorem, to by se nám život zjednodušil.
0: No vidíte, ještě, že to uznáte, ale kolik ještě lidí máme neuvědomělej?
1: Darmo mluvit.
0: No jo, tak dál. Rubrika 8. Jak vychováváte děti?
1: Já děti nemám.
0: Počkejte, nesmíte mi v tom dělat zmatek. Tady není otázka, jestli máte nebo nemáte, tady je otázka, jak je vychováváte.
1: A kde pak bych je chudinky mohl mít? Bydlíme v 7. patře, v podnájmu. Babičky nemáme.
0: Dobrý.
1: A 2 roky už nám nefunguje výtah.
0: Dobrý, tak já píšu, vychovává chudinky, bez babiček, výtah nefungujíce. Tak.
1: Ale to je nesmysl.
0: Ale to nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Dále, otázka 9. Jak se díváte na současnou módu?
1: No, myslíte, minisukně, to jsem jaro mě líbí.
0: No, teda mezi náma mě taky, víte, ale mojí starý jsem to zakázal. Víte, ono, když se odkryje 120 kilo, tak by se ta erotika mohla omrzet.
1: Ovšem, pokud se týká pánské módy, tak spokojený nejsem.
0: Ne. Ale... Tak a další otázka. Jaký je váš erotický život?
1: Prosím vás, co je komu do toho?
0: Jo, milý pane, statistika, tady za člověkem všude. Tak tam napíšeme, co? Uspokojivý nebo neuspokojivý?
1: No, jak dej, no, ty to znáte.
0: Jak pak bych to neznal. Tak hled, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku.
1: No, to byste udělal dobrý skutek. No. Poslední dobu mi přibylo hrozně práce, víte?
0: Jděte, vy kutile. Ačkoliv ono s takovou sekretářkou, to je taky někdy práce. Tak píšu, erotický život na ústupu, nutno řešit personálně. No,
1: jste opravdu fikanej.
0: No, to víte, protože jsem lid. A lid už dneska není takovej vůl, jako býval za císaře pána. Nebo ještě loni.
1: No tak.

0: noc s hvězdou.
1: Haló?
2: Haló?
1: Prosím, nervové sanatorium, pilně.
2: Nervové sanatorium, mluvte prosím, ale pilně.
1: Haló? Je špatně rozumět.

rybičky z akvária, no to se budeš moc smát. Ty bez chleba kočka baští, ta se umí cpát. Jste Alfons, háj.

0: Boche chule.
1: Nenadávejte, ty sprostáku.
0: Já nenadávám, já jsem slušný člověk. Jarušku, neškrtej ty srdčičky.
2: Jste na stanici Hvězda.
3: Už jste slyšeli?
4: Po celé Evropě se rozléhá panika. Proč? Protože Zelenský dělá chybu za chybou a teď udělal snad tu nejosudovější. Prezidentu Trumpovi už zjevně s tímto klaunem došla trpělivost a tak trvá na volbách a výměně tohoto kyjevského kokainisty. NATOvská dohoda Washingtonu a Moskvy přivádí globalisty k šílenství. Stačí se podívat kolem sebe a to nejen na české obrazovky, ale i na ty okolo nás, včetně sociálních bruselských sítích i na londýnské politiky, kteří v těchto dnech vypukají v hysterii. Americký prezident totiž začal už velice otevřeně logicky upozorňovat, že na Ukrajině se nějak moc dlouho nevolilo a bruselští váleční štváči mají z toho amok. Čeho všeho bychom si ještě měli všímat a jak to souvisí s kyjevskou chuntou a jejich bruselskými sponzory. O tom píše Vladimír Kornilov.
3: Na stránkách protiprout.info

0: noc s hvězdou.
1: Haló, haló, kde jste? Tady. Slyšel jste to? Co to bylo? Já jsem nic neříkal. Vy jste to slyšel? Teď? Co teď? To jste říkal vy?
2: Ne.
1: Tak to tady něco říká. Halo, něco? Něco? Říkáš tu něco? Já tady mám tmu.
2: Já tady taky.
1: Já si budu hvízdat nějakou legraci, jo?
2: Jo.
1: Je to legrace?
2: Je. Já vám říkám, že jsem toho uličníka viděl jednou dopoledne, jak les tady do toho chrámu.
1: Já vám říkám, já ho zase viděl jednou dopoledne, jak šel od Kleopatry. A já vám říkám, že je to počťák.
2: Pane, ten dělá tady. To je buď ministrant nebo kostelník, který víc být nemůže, ale dělá tady.
1: Pane, moje lepší, já mě říká, že je to pošťák.
2: No prosím, ať je to pošťák nebo ministrant, přijde sem a bude bit.
1: Já bych byl radši, kdyby to byl pošťák. Protože kdyby to byl pošťák, tak bychom byli na počtě a na počtě, když straší, tak nejvejš přednosta.
2: Podívejte se, udělejte si pohodlí jako já, je to tady takhle docela útulný.
1: No hezký to tady. Hezký to tady mají.
2: No jo.
1: Ale šero.
2: Šero?
1: A průvan.
2: No šero. Šero tu je. Ale konečně ať je trošku šero. Jen když je veselo.
1: Ono když je veselo, tak může být šero. To může být i průvan, když je veselo.
2: Ono, když je veselo, tak člověk snese i to, že není ve svým prostředí. Ale musí být veselo. Ať je šero, že jo? Ať je i tma a zima. A konečně, ať je i trošku smutno, jen když je veselo.
1: Tedy ono tady k popukání není.
2: No, ono tady tedy k popukání taky být nemůže, protože ono, konec konců, ono je to chrám.
1: Ano, a to chrám, ve kterým se vraždí. Slyšel jste, to bylo jako holub vrk.
2: Ale ne, to já, protože vy jste říkal něco o vraždění a já jsem...
1: No, že to je chrám, ve kterým se vraždí.
2: Ne.
1: A čaruje se tady.
2: Tak podívejte se, tohle s tím čarováním, to si prosím nechte.
1: Se vám nehodí. No? To je prostředí. Prostředí je vynikající činitel. I ve vývoji lidské společnosti. Máte mnohdy prostředí do té míry sugestivní, že se vám třeba... A slyšel jste něco?
2: Já ne. Vy jo?
1: Já taky ne.
2: Slyšel jste?
1: Já ne. Vy jo?
2: Já taky ne.
1: To je dobře. Máte někdy prostředí do té míry sugestivní, že se vám někdy zdá, že slyšel jste?
2: Ne.
1: Já taky ne. Že za váma někdo stojí.
2: Za kým? Za mnou?
1: No třeba.
2: Jak vypadá velký?
1: Kdo?
2: No, jste povídal... Za váma někdo stojí?
1: Za mnou?
2: Jo, on za váma taky někdo stojí?
1: Jo, oni tady stojí dva.
2: Jestli je to ten pošťák s ministrantem?
1: Jura! Tak co je to za blbostě? Za mnou nikdo nebyl.
2: No to byste povídal, že za mnou někdo je.
1: Já dával příklad.
2: Příklad, tohle je příklad.

0: Je tady zima.
1: Je tady tma. Nemáte chuť tomu chlapovi odpustit?
2: A já už mu dávno odpustil.
1: No, a půjdeme domů.
3: Dám tou chodbou, co jsme přišli?
1: A jo. No, taky tady můžem čekat do rána.
3: No, já mám čas.
1: No tak, se můžem posadit.
3: A můžeme si povídat.
1: Je, a dokonce veselý příběhy.
3: To byl vlk, co?
1: Ve městě vlk, to je blbina.
3: No, no já věděl, že to neprojde. Já to jenom navrhoval. Bylo by to lepší, než kdyby to byla mrtvola.
1: A od kdy mrtvoly takhle řvou?
3: Od ty doby, co mě umřel dědeček.
1: A co mě je do toho?
3: No nic.
1: No tak, no tak.
3: No já jenom říkám, od ty doby, co mě umřel dědeček.
1: A já říkám, nechte si to.
3: Ne, vy jste říkal, co mě je do toho. Teď teprve říkáte, nechte si to.
1: No teď říkám, nechte si to, protože co je mi do toho?
3: No nic vám do toho není.
1: No tak.
3: On taky neumřel proto, aby do toho někomu něco bylo. On umřel proto, že čas se navršil, no tak umřel, no.
1: No prosím, čas se navršil, dědeček umřel, a vy si to nechte.
3: Tady. Já si to nechám jinde taky. Já to říkám jenom proto, že se mě o něm zdálo, no tak to říká.
1: Podívejte se, vám se zdál váš sen o vašem dědečkovi, tak si ho nechte vy.
3: Já vám ho necpu. Mně se zdál můj sen.
1: No.
3: O mým dědečkovi, no. O mrtvým. A sice se mě zdálo, že jsem šel...
1: Kudy?
3: Po nábřeží. A jak takhle...
1: Po nábřeží?
3: Po nábřeží. A jak takhle...
1: Vám se zdálo, že jste šel po nábřeží. A to je sen? To mi tu vykládáte jako nějaký sen, že jste šel po nábřeží.
3: A to se mě kvůli vám má zdát, Boris Godunov, nebo co? Mně se zdají málo výpravný sny, činoherní. Malá výprava, nábřeží, klandr. A tím to hasne. A pod tím nábřežím byly hroby.
1: No, s troškou dobrý vůle tam ty hroby nemusely být.
3: A na čem by seděli?
1: Na čem by seděli?
3: No, na čem by seděli, kdyby tam ty hroby nebyly? Na čem by seděli?
1: No, počkejte, na čem by seděli? Kdo?
3: Já to neřek?
1: Ne.
3: A to je dobře. A to je dobře. To by jsme se báli.
1: Tak to tedy kdo?
3: A ne, ne.
1: Kdo seděli?
3: No, ne, ne, ne, já to neřeknu, ne, ne, ne. Já to řeknu a budeme se bát.
1: Bát je bát.
3: No. Na každém tom hrobě?
1: Jo.
3: Na každém tom hrobě seděl kostlivec.
1: No a?
3: A co to bylo tady, to běhání?
1: Už jsem se vylekal.
3: To se ještě nalítáte, pane. Protože nad těma hrobama takhle proti nebi se rýsovala taková obrovská stavba.
1: Jo.
3: Ale úžasná stavba. Ohromná stavba. A z ní šla věž.
1: Jo.
3: A ještě jedna věž. A ještě jedna věž. A bylo to ošklivý. A najednou se tam rozsvítilo. Já tam vejdu, tam byl takový velikánský pětihranný rotund.
1: Jo, jo.
3: A v tom rotundu byly židličky a stoličky. A stoličky a židličky a natřískáno jeden na druhým samej kostlivec.
1: To mě nevadí. Jak je víc lidí pohromadě, to už se nebojím.
3: Já tam byl jedinej masitej. Tak jsem si tam takhle sedl a najednou mám pocit, že za mnou někdo stojí. Vohlídnu se a skutečně za mnou stál elegantní, vysoký, štíhlej, vyglansovaný kostlivec.
1: Ja.
3: Tady přes ten hnát měl servítek. Vrchní kostlivec. Ha. Takhle se na mě podívá, ukloní a povídá: račte si řád.
1: Řád?
3: Račte si

0: Pře...
1: Jak to, co to je řád?
0: No, račte si přát.
2: Jo, tak prosím, přát.
0: No, ale kostlivec nemůže říct p.
2: Proč?
0: No, protože nemá pisky.
1: Ajajaj.
0: Proto žádnej kostlivec není zprostej. Já povídám, dejte mě černou kávu. A on povídá espresso. Já povídám espresso. Ale než jsem to řekl, tak ta káva tam byla. Já se chci napít. A najednou vidím, že ta káva není ve skle. Ta káva není v šálku.
2: Jo.
0: Ta káva je v lepce.
2: Ne.
0: Jo, v lepce. Jenom tady v těch uších byly špuntičky, aby to neteklo. No já nevím, jak mám z toho pít. Hledám ucho, ucho tam není, to uhně je první. Jak ji takhle točím a ta hlava byla horká. Najednou nějak se dívám, ta hlava je mně povědomá.
2: Ale.
0: A najednou vidím, on je to můj dědeček.
2: Oj.
0: Já povídám, no pane vrchní, já jsem si tady objednal kávu a vy mě nesete v dědečkovi. Jo. Ne, že bych se ekloval.
1: No ovšem, dědeček čistotný.
0: No ano, nikdy v té hlavě nic neměl. No, a co si tak povídáme, tak takhle od šatny, totiž od rubášny, vidím najednou ke mně jde kostlivec,
2: jo,
0: krokem jarým, ale bez hlavy.
2: Ajajaj.
0: A přímo k mému stolu,
2: jo.
0: Vezme tu lebku, nasadí si, ještě slyším, jak cvakne ten atlas. Podívá se na mě a povídá, oho, i ty, iluto.
1: Piluto.
0: Ne, filuto.
1: Jak to jste říkal, p, že nemůžu.
0: Já jsem říkal, že nemají pisky.
2: No,
0: f.
1: Jo, f taky ne?
0: No všem. I ty, iluto. A sundá tu hlavu a podává mi a povídá, tak umej.
1: Ano, jako foufej.
0: Ale bumbej.
1: Jo, b, taky nemůžu.
0: No, nedělejte ze mě frfouna.
1: No ne, já nerozumím, jestli pod
0: nebo. No, já tu lebku vemu a chci mu připít.
1: Ano.
0: A jak tu lebku takhle nesu k ústům,
1: jo.
0: Tak najednou ta lebka udělala...
1: Poslyšte, to je báječný. Ale to je báječný tohle.
0: Vám se to líbí?
1: Jo, to je rozkošný.
0: A co se vám líbí?
1: No to jak jste to dělal? To...
0: Vy myslíte, že jsem to dělal já?
1: No ovšem, kdo jiný by to takhle dovedl. To je rozkošný, jak to děláte, to s tou lebkou.
0: A jak to bylo?
1: No ten přípitek váš dědečkovi, jak jste mu chtěl připít, jak jste tu lebku... Už nesl k ústům a jak jste jí přikládal k rtům a pak jste báječně dělal to. To se vám právě povedlo to. Jak ta lebka udělala to.

0: Vy to umíte líp než já. Pojďte. Obklíčíme ho, jděte tu diáru tady. Obklíčíme ho a nabijeme mu.
1: Jo.
0: Já si nenechám kazit anekdotu.
1: Halo.
0: No.
1: A kdyby jsme se minuli, tak čekám na první.

měsíc vylije. Na kaskády šíje skal světlo melancholie. Malá mu klestí na oheň

podle souřadnic. Hledej místo mimo stisk chapadel chobotnic.

0: Noc plná hvězd.
1: Ano, upozornit, že jsme kvůli
2: regulárnosti
1: jmenovali předsedu poroty. Předsedou poroty se stává pan František Čech,
2: Ringo.
1: A to z toho důvodu, že má z nás nejdelší školní vzdělání.
2: 22 let na 4 třídy.
1: Z tohoto důvodu jsme mu taky, jak bývá nyní v Československu zvykem, udělili čestný doktorát. To je doktor Čech.
2: Tak, a já myslím, že to je všechno v pořádku, ano. Že nic nebrání tomu, abychom vzali quiz a začali toastovat. Začneme toastovat, ne, nebudem to prodlužovat. My jsme toastéři a oni jsou toastadla.
3: Je na to divný?
2: Tady držím toast.
4: Chtěl jsi říct test, ne?
2: Ty drž hubu, Čechu.

0: Když už chceš něco říkat, když už chceš diskutovat, tak říkej správné odpovědi, tady je máš určený. Tak jsme připravení, otázka, já začnu první.
1: To bude nejlepší.
0: Otázka první. Kdo je autorem těchto veršů? Buď pozdravena, země divu krásná, buď pozdravena, matičko Márus. Bez tebe nebyla by moje země šťastná, bez tebe nebyl by v ní socialismus. Za A. Drahomír Kolder. Za B. Jiří Ostaš. Za C. Karel IV.
2: My vám nechceme radit při luštění, ale Karel IV. By něco takového nikdy neřekl.
0: Správná odpověď je?
3: Správná odpověď je Jiří Ostaš.
0: Druhá otázka. Co označuje slovo odkolek? Za A. Část košile vlající z kalhot. Za B. Prodavače známek a kolků. Za C. Kapitalistického pekaře, který vyráběl výborné pečivo za cenu vykořisťování dělnictva a šidil na kmíně a soli.
3: Správná odpověď je za C.
2: Celou větou.
3: Odkolik byl kapitalistický pekař, který vyráběl výborné pečivo za cenu vykořišťování dělnictva a šidil na kmíně a soli.
0: Ale dal by si spořádnou housku. Jaká jsou křestní jména badatele I.V. Mičurina? Za A. Fjodor, za B. Kira Andrejevna, za C. Ivan Vladimírovič.
3: Ivan Vladimírovič.
2: Vážně? A víš, že já sám myslel, že Kira?
0: Které noci nabývají nad člověkem vlády nadpřirozené síly a přilétají čarodějnice? Za A. V noci na 24. prosince. Za B. Na 24. června, svátek Jana Křtitele. Za C. Na 21. srpna.
3: Června. Svátek Jana Křtitele.
2: Ano, svátek Jana Křtitele. Ale někdy dojde k omylu.
0: Co je to obchod na Korze? Za A. Vynikající dílo režiséru Kadára a Klose. Za B. Amatérský film o československo-rakouské celnici. Za C. Neuvěřitelný příběh Čety, která spatřila v Mladé Boleslavi Polobotky.
3: Vynikající dílo režiséru Kadára.
0: Tak, otázka poslední. Kdo pozvedl s Cyrilem kulturu slovanstva? Za A. Metoděj, za B. Walter Ulbricht, za C. Babinský.
3: Metoděj.
2: Ano, Cyrile Metoděj. Ale ty druhý dva by byly taky slušná dvojice.

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko v Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej, drahý šminky, ani

týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej,

0: Noc s hvězdou.
1: Byla teplá, avšak tmavá letní noc. Sirnatý mrtvý vzduch posledních dnů se konečně zbalil v černé mraky. Bouřný vítr je z večera mrskal před sebou, pak se rozhučela mohutná bouř, zapraskal liják a bouř a liják trvali až do pozdní noci. Seděl jsem pod dřevěnými arkádami hostince u tří lilí poblíž strahovské brány. Malý to hostinec, četněji tenkrát je navštívený jen vždy v neděli, kdy tu v salonku připijáně bavili se tancem kadeti a desátníci. Dnes byla zrovna neděle. Seděl jsem pod arkádami, u stolu blíž okna sám a sám. Mocné hromy skoro ráz na ráz burácely. Liják tloukl do taškové střechy nade mnou, voda crčela v stříkavých potůčcích zemi a piano mělo uvnitř salonku jen kratičké chvíle oddechu a vždy zas a zas se rozvonilo znovu. Chvilkami hleděl jsem otevřeným oknem na točící, smějící se páry. Chvilkami zas hleděl jsem ven do tmavé zahrádky. Někdy, když šlehnul jasnější blesk, viděl jsem u zahradní zdi na koncích arkád bílé hromady lidských kostí. Býval zde druhdy hřbitůvek a právě tento týden vykopali z něho kostry, aby je převezli jinam. Půda byla ještě rozryta, hroby otevřeny. Ale vydržel jsem u svého stolu vždy jen krátký čas. Vždy jsem se zase zdvihnul a přikročil na chvilku k dokořán otevřeným dveřím salonku, abych na tančící se podíval blíž. Vábilo mne tam krásné a z 18leté děvče. Štíhlý vzrůst, plné teplé formy, v týlu přistřižený volný černý vlas, oblí hladký obličej, světlé oko, krásné děvče. Zvláště mne ale vábilo to oko její, jak voda jasné, jak vodní hladina záhadné, takové neúkojné, které ti přivolává i hned slova, spíše se nasytí oheň dřev a moře vod, než krásno oka nasytí se mužů. Tančila skoro ustavičně, ale dobře pozorovala, že vábí zraky moje. Když tančila kolem dveří, mezi nimiž jsem stál, vždy upřeně se zadívala na mne a když tančila salonkem dál, viděl a cítil jsem, že při každém otočení zavazuje její zrak o mne. Nepozoroval jsem, že by byla s někým promluvila. Již zase jsem tam stál. Zraky naše se ihned setkaly, ač děvče stálo v řadě poslední. Čtverilka se chýlila ku konci. Pátá túra dozněla. V tom vyběhlo jiné děvče do sálu, udýchané a promoklé. Prodralo se ku krásnooké. Hudba začala právě túru šestou. Mezi prvním řetězem šeptala přibylá krásnooké něco a tato kývla mlčky hlavou. Šestá túra trvala trochu díl, komandoval jí svížný kadetík a když byl konec, pohlédla krásnooká ještě jednou ke dveřím zahradním. Pak šla ku předním dveřím salonku. Viděl jsem jí, jak venku si dává svrchní šaty přes hlavu, pak zmizela. Šel jsem a usedl jsem zas na místo své. Bouř začala teď jakoby znovu, jakoby ještě nebyla ani si zahlomozila. Vítr hučel silou novou, blesky tloukly. Naslouchal jsem v rozechvění, ale myslil jsem jen na to děvče, na ty zázračné oči její. Na cestu domů nebylo bez toho ani pomyšlení. A po čtvrt hodině zase jsem se podíval ku dveřím salonku. Zde stála krásnooká opět. rovnala si promoklé šaty, utírala vlhké vlasy a starší nějaká družka jí pomáhala. A proč si šla v té nepohodě domů, tázala se tato. Sestra přišla pro mne. Hlas její slyšel jsem teď poprvé. Byl hedvábně měkký, zvučný. Stalo se něco doma? Matka zrovna umřela. Zachvěl jsem se. Krásnouká se otočila a vystoupla do samoty ven. Stála vedle mne. Zrak její spočíval na mě. Cítil jsem ruku její vedle třesoucí se ruky své. Uchopil jsem jí za tu ruku. Byla tak měkká. Mlčky jsem táhl děvče dál a dále do arkád. Děvče následovalo volně. Bouř dostoupila teď svého vrchole. Vítr hnal se jako příval vodní. Nebe i země ječely. Nad hlavami se nám válely hromy. Kolem nás, jak by mrtví, řvali z hrobů. Přitiskla se ke mně. Cítil jsem, jak se mi k prsům lepí vlhký její šat. Cítil jsem měkké tělo, teplý, sáhlající dech. Bylo mě, jako bych musel vypít z ní tu zlotřilou duši její.
2: Jsme na vlně bezpečí.